slow.

0: svět, nová kniha, Trappist One.
1: Víc basů než v klubu, víc vizí než Elon po kafi. Přistávejte, tohle bude jízda.
2: Trappist One, na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
0: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Grime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Grime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

0: you washed out. These vitamins and minerals. Vitamins and minerals. Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Krulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Krulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.
0: U nás, na

0: Yeah.
1: She appeared in the distance like a prayer.
0: Yeah.

0: again. Yeah, yeah. I need to do it again.
1: Yeah, yeah.
0: Never do it.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvu tě k poslechu mé show Eminem, tedy mixtape medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na Slowdown Radio. Eminem by DJ Poem. DJ Poem a jeho mixtape medley.

0: Reklama.
1: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
2: Pšt. To byla
3: reklama.
4: Reklama.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
5: Dík.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: tohle algoritmus neumí.
1: The subject is jazz. This program

0: Jazz is a continually developing legitimate form of musical expression. Its future is not the break of its past.
1: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: reklam.
1: Reklama.
0: Ahoj, brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, uši máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
0: Pšt.
3: To byla
0: reklama.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Dík.
5: Let's go.

afterparty víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

0: flowers walking in the rain.
1: Britsky State of Mind on Slow Down Radio.
2: Britsky State of Mind on Slow Down Radio.
3: I do my thing in DNC UK. Don't give a fuck, yo, Barry Foles all day.
4: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britsky State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12:00 přesně.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
2: Servisuje!
3: Cože? Servisuje?
1: Servisuje.
4: Himr.servis.cz.
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
6: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
4: Himr.servis.cz.
7: Karavaning nás prostě baví.
8: Pšt. To byla...
9: Reklama.
10: Jedna jediná.
11: Pro tebe.
9: Ne, pro tebe.
11: Pro tebe.
9: Ne, pro tebe.
12: Dík. Ladies and gentlemen, welcome to Groove Lab with Don Hart.

Čau panáčci, tady je Don Hobliňon, zdravím vás z Krkonoš, zdravím vás přímo ze srdce Špindlerova mlýna. Máme tady Groovelab s pořadovým číslem 43 a já doufám, že si ho se mnou dneska náramně užijete tak jako po každý ve čtvrtek mezi 5. a 7.

tohle jedna horká novinka od Flowface, pecka se jmenuje Party Like Us. A je to taková hezká tepačka v rytmu 133 BPM, a tak na rozjezd si myslím, že úplně ideál pro dnešní den. No nicméně, my jsme na začátku dnešního dílu měli tu možnost slyšet pecku od Dub Pistols, bylo to koncertně Peaches, no a Peaches dost možná dneska ve čtvrtek 8.10. zahraje naživo v Lucerna Music Baru, protože dnes je ten den, respektive ten podvečer, kdy Dub Pistols vystoupí v pražský Lucerně a bude jim tam k tomu sekundovat kapela Zooblasters, úplnou minelu, ale jsou to Zooblasters, což je česká partička, od které jsme měli možnost slyšet takovej fragment jejich písničky Skanking Rabbit, a potom se mi to tady najednou skandálně přeplo. Takže já posílám v omluvy všem z vás, kteří si říkají, co to dneska zase jako ten Hobliňon vymýšlí. Přátelé, dostáváme se na naši Groovy vlnu, je tady dvouhodinovka s názvem Groove Lab. Já jsem moc rád, že jste dneska u toho. No a protože nám to předtím skončilo trošku předčasně, tak se teďka vrátíme k partě Zooblasters, která dnes večer doprovodí v pražském Lucerna Music Baru legendární kapelu Dub Pistols, která tam bude dneska hrát. Dost možná se spousta z vás ze slowdowňáků už chystá na tento dnešní koncík. Upřímně, já jsem se tam chystal taky, ale rodinné povinnosti a další záležitosti mě dneska trošičku odklonily od tohoto party směru, tak doufám, že si to užijete za mě a že mi pak napíšete, jaký to bylo. Teďka už za váma posílám Zooblasters, posloucháte Groove Lab na Slowdown.

Tak tahle ta, přesně tady tahle ta hravá pecka, Salmon Dance, to jsou Chemical Brothers, přátelé. A je to jedna z věcí, která mě oslovila teďka v uplynulém týdnu, kdy jsem si zase dělal další výběr pro to, abych se s váma mohl podělit o nějaký pecky. V minulém díle, který jsme vysílali s pořadovým číslem 42, jsme se hodně bavili o takový trávový tématice. Měli jsme takový trávový díl, kde jsme probírali spousty pecek, který se touhletou tématikou zabývají. A můžu vám říct úplně upřímně, že potom v dalším týdnu na mě útočilo ještě asi dalších 800 milionů věcí, které jsme nestihli pustit. Takže si myslím, že se k tomu ještě částečně dneska vrátíme. Nicméně dneska máme před sebou jeden z takových těch rozmanitějších dílů Groove Labu, kde se budeme zabývat hodně hudbou všemožných žánrů a už jako další věc si pustíme jednu takovou krásnou starodávnou funkovku v podání Sam a Dave a jmenuje se to, přátelé, Soul Sister Brown Sugar, takže užívejte krásný čtvrteční odpoledne. Jestli u vás, tak jako je teďka tady u mě ve špindlu, tak možná chodíte někde pod deštníkem, ale věřím tomu, že s touhletou hudbou v uších to bude zase o něco lepší. Takže užívejte čtvrteční podvečer. Tady je Don Hoblignon a Groove Lab je na plný

0: Jo. Sam a Dave, Soul Sister, Brown Sugar a nejsem si jistý, jestli jste poslouchali tak s našpicovanýma ušima, abyste tam zaslechli ten zásadní fragment, který se potom stal jedním ze základních stavebních kamenů moderního hip-hopu, minimálně pokud se budeme bavit o té historii od nějakých 90. let dál. Věřím tomu, že to tam bylo hodně čitelný, ale pokud byste náhodou měli třeba hlavu pod vodou, nebo že jste zrovna odběhli a neslyšeli jste to, tak další písničku vám tady pustím takovou, abyste věděli, co se tady z téhleté původní pecky od Sama a Davea dokázalo vytvořit. No a já už zdravím, ještě než se do toho dostaneme, já už zdravím do našeho komunitního chatu, zdravím Gabču, která dneska zvládá poslouchat, takže je to úplně krásný, o ano, malá dáma s velkým hlasem. A já věřím tomu, že dneska dojde i na pouštění těch mušliček nebo různých věcí, kterých jsem měl dovést z Albánie. Já bych dokázal projít přes hraniční kontrolu, tak jsem nazbíral nějaký písničky, které si pustíme. Nebude to úplná dechovka a pokud by vám náhodou vadila dechovka od Zoo Blasters, tak určitě běžte až na Daby. To rozhodně dává dobrý smysl, ale věřím tomu, že i spousta z vás tam zajde na Zoo Blasters jako předkapelu, která bude přeskakovat dneska v Lucerně kapele Dub Pistols, která slavnostně vystoupí už po několikáté v Praze. Takže program na dnešní večer je jasný, ale já se vracím zpátky k tomu elaborátu, který jsem tady pro vás měl. Už teďka nachystanej. Měli jsme tady pecku Soul Sister Brown Sugar, která začínala nějak takhle. Počkej, tady si to takhle zmáčknem. Pic. Ano, a já už se ptám, a jaká tohle byla písnička posléze vyrobená v dílnách hip-hopu? Víte, nevíte? Ano, samozřejmě, že víte, protože toto je velmi jednoduchá otázka a já už mám pro vás tím pádem tuhletu slavnou věc přímo tady pro vás nachystanou. Čekají nás M.O.P. Anteab, držte si klobouky, tohle je Groove Lab s Donem Hobliňonem.
1: Slow down.

0: Footy Kokos, M.O.P., Ante Up, rok 2000, album Warriors, pokud byste náhodou nevěděli a chtěli byste si doplnit vzdělání jednoho ze základních stavebních kamenů hip-hopu jako takovýho. Přátelé, toto je samozřejmě jedna z těch věcí, která když se začne hrát v jakýmkoliv místě, ať už je to klub nebo festival, tak všichni lidi vždycky začnou absolutně reagovat, protože to zná prostě každý malý dítě a i když to má 26 let, tak minimálně z mýho pohledu to prostě do dneška neuvěřitelně šlape. Těžko to nážní MOP tady přesně ukázali, jak to má vypadat, když jdou repovat pěkně podle toho, jak to mají vždycky nastavený. No a my to máme, přátelé, nastavený taky. My tady máme groove lab, to znamená, až do 7 hodiny dneska do večera budeme rozebírat různý groovy. Já vám zkusím přiblížit nějaký detaily z toho, jak jsem minulý týden cestoval po Albánii a co jsem tam viděl, co jsem tam zažil, co jsem tam slyšel, aby jsme si to mohli pustit tady. A uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Každopádně, jestli teďka máte ještě taky cestovní horečky, tak schválně podělte se mnou, podělte se o místa, kam jste letos jeli, nebo kam pojedete, nebo kde třeba zrovna jste, kde teďka posloucháte Slow Now Radio, protože tím, že jsme internetový rádio a můžete ho poslouchat kdekoliv a kdykoliv, což je velmi oblíbená formule mých rádiových kolegů, tak vás to může zavést do nejrůznějších končin, kde můžete sbírat nejrůznější inspiraci právě hudbou. Takže na to jsem dneska trošku zvědavej. Já už zdravím ještě jednou všechny aktivní členy naší chatovací crew, ať už je to Kuba, který dost možná ještě někde jezdí teďka pracovně, ať už je to Gabča, která určitě napíná ucho a hledá přesně ty věci, které jsem jí přivezl z Albánie, nebo ať už jsou to oba Márové, ať už je to zase další parta, taková Verča, nebo Sop, nebo třeba Sven by tam taky mohl být. Uvidíme, kdo se dneska přihlásí. Dneska vyhlašuju takový vykládání o cestovní horečce. Můžete nám psát do komunitního chatu a můžete nám psát i na WhatsApp. Já vám za chvilečku řeknu ještě další možnosti, co s tím můžeme udělat, ale aby to nebylo moc dlouhý, tady tohle z toho vykládání, tak vám teďka pouštím jednu písničku, která mi hrála ve sluchátkách, když jsem letěl do té Albánie. Byly to Lantern Loop a jejich skvělá věc Delight for All Chicken a na Slowdown rádiu to zní zhruba tady takhle.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je me réjouis d'apporter un peu de clarté à l'oreille d'une journée déjà si lumineuse. Commençons par une entrée en matière. Pour expliquer certaines petites choses à nos nouveaux amis. Non, je veux simplement vous faire partager quelques-unes de mes idées, comme ça, au fur et à mesure qu'elles me viennent.

0: pas besoin de ce qu'on leur propose.
1: Tak přátelé, kdybyste tady měli možnost mě vidět, tak byste zjistili, že jsem se u téhleté pecky tady hrozně lámal v pase, jak to se mnou kejvalo. Ale přežil jsem to, což je ta dobrá zpráva, protože ještě můžeme dál pokračovat v naší groovy jízdě. A tady je jedna z věcí, kterou jsem teďka zachytil právě při mým cestování po Albánii, kam jsem se jel podívat za svojí kamarádkou, tímto zdravím Čumy. Ahoj, ahoj, ahoj a zdravím i na celou Moravu, protože na Moravě nás poslouchá velmi silná posádka. Takže přátelé, pokud jsem tady zmiňoval, že byste dneska mohli napsat, kam vás vede cestovní horečka, tak je dost možný, že cestujete po Moravě a právě proto vám tam posílám všechny ty pozdravy. Ale zpátky k pointě. Byl jsem v Albánii se podívat a ku podivu jsem si nepřivezl žádný albánský fláky, protože v Albánii jede momentálně takovej styl, jako když si představíte světový R&B a nějaký světový taneční pecky z diskotek zhruba tak jako 20 let dozadu. Jo? Takže prostě Albánie je věrná tady tomuhle tomu zvuku, velmi to tam letí a třeba, já nevím, nějaký věci od Eda Sheerana, který jsou docela nový, tak jsme tam slyšeli několikrát dokola, ale obecně to vypadalo jakoby na spoustě hotelů, na spoustě promenád, měli všichni sdílený jeden playlist, kde vám tyhle ty věci hrajou. No a když jsem tam byl rovnou ponořen do takového tlaku různého R&B a takové různé groovy hudby, která se tam protloukala na plážích a určitě byste to všechno znali, kdyby vám to tady začal vyjmenovávat, tak jsem se dostal k úplně náhodnému gemu od Michaela Jacksona, respektive vy to možná budete znát, ale pro mě to byla úplná novinka, protože já osobně mám Michaela Jacksona založenýho v takový té škatulce, kde ho známe asi úplně jako všichni, jo? Takový ty světový fláky, ať už je to, já nevím, Billie Jean, ať už je to Thriller, ať už je to Bad nebo Black or White a tady tyhle ty notoricky známý věci, které prostě nikoho u Michaela Jacksona nepřekvapí. Nicméně já jsem objevil úplně výbornou věc a zjistil jsem, že Michael Jackson uměl ve své době dělat naprosto luxusní R&B. Takže já už mám pro vás nachystanou pecku You Rock My World, kterou Michael Jackson vydal v roce 2001 na albu Invincible. A myslím si, že tohle udělá radost zrovna Gabči, která je na Michaela Jacksona ujetá a já se jí vlastně vůbec nedivím, protože MJ byl hodně dobrý a už ho tady dneska nemáme, na druhou stranu můžeme si pouštět jeho hudbu a tím to dokážeme zachránit. Takže přátelé, Groove Lab s Donem Hoblinionem pokračuje další věcí a teďka si jedeme na takovou R&B notu trošičku zahoupat s Michaelem Jacksonem. Takže posloucháte Slowdown Radio, tady je You Rock My World.

No a já už zdravím na Broumovsko, protože Don Simon nám píše, že nás zdraví na naší Groovy vlně. Úplně upřímně, vždycky, když tam vidím, že píše Don, tak se leknu, že mě někdo změnil profilovku a že tam píšu já, ale Donu není nikdy dost, takže Don Simon, zdravíme na Broumovsko, pěkně tady z Krkonoš, ale zdravíme do všech koutů naší republiky a dokonce i za naše hranice, protože třeba když jedete na týden do Albánie, tak klidně i tam můžete poslouchat Slowdown Radio. Já jsem si to vyzkoušel, nebylo to vůbec jako od věci a pokud by vás třeba zajímalo, jaká je Albánie, přátelé, tak nejvíc bych vám to v krátkosti dokázal připodobnit. Asi jako když si představíte trošku takový jako špinavější Chorvatsko. Jo? Takový je to s tím Chorvatskem dost podobný, protože je to jenom o něco jižněji, je to pořád u Jadranu. Na druhou stranu je tam trošku bláznivější řízení, je tam trošičku větší špína, ale zároveň ti lidi tam ještě nejsou tolik nachystaní na ten turistický ruch jako třeba Chorvati. Takže dá se z určitýho pohledu říct, že vám tam bude víc tak jako balkánsky. Budete tam víc cítit takový ten balkánský vibe a teď nemyslím úplně zrovna nějakou balkánskou dechovku Gáby, že? Takže posílám právě ještě jednou takovýhohle Michaela Jacksona jako pozdrav z mýho balkánského putování místo mušličky z moře. Dobrý. No a pojďme teďka dál. Hele, já mám pro vás ještě jeden takovej v úzovkách trošku balkánský gem. Čeká nás totiž Gramatik a jedna jeho z nejslavnějších pecek, kterou vám teďka za chvilku pustím. Ale když jsme u Gramatika, tak bychom si měli říct jednu zásadní věc. Gramatik totiž jako umělec, který je vlastním jménem Denis Jašarevič, se narodil v roce 84 v Portoroži ve Slovinsku, takže právě proto zůstáváme takhle lokálně ještě umístění na takovým lehkým Balkánu, i když Slovinsko není úplně ten Balkán, ale tak nemusíme být úplně echt, že? No a proč si ho pouštíme? Protože Gramatik je slovinský producent, který vzal funk, hip-hop a taky elektroniku, hodil to všecko do jednoho sampleru a zjistil, že hlavní ingrediencí je v tomhle případě groove, takže nám se sem úplně náramně hodí, no a přátelé, právě proto já už teďka na naší vlně Slowdown Radio posílám jeho legendární pecku Hit That Jive. Tak to hitněte spolu s ním a dejte vědět, kam vás letos zavedla nebo ještě třeba zavede vaše cestovní horečka. Jsem na to zvědavej. Hit.

No jasně, že se mušličky chytly. Přátelé, tohle byl Grammatik Hit the Jive, no a protože mušličky hrajou v každém životě každého správného chlapa dost zásadní roli, tak věřím tomu, že tohle je téma, na který bychom si tady mohli vykládat a dvojsmyslovat do aleluja, ale nebojte se, nebude to zas až tak úchylný vysílání, tak jak to může teďka zrovna vypadat. Já mám pro vás teďka úplnou změnu, pustíme si do úplně jiného zvuku, ale co bude zajímavý, že zatímco Grammatik, který vám právě dohrál svoji pecku Hit the Jive, měl rytmus na 100 BPM, tak se teďka dostaneme na 98, což je prakticky úplně to stejný. DJsky by se to dalo smíchat jedno do druhého a dost možná byste vůbec nepoznali, že se to tempo nějakým způsobem měnilo, ale pustíme si natolik jiný zvuk, že to BPMko nebude vlastně úplně zásadní, protože nás čeká momentálně dost takovej španělský, trošku nazlobený rap a čeká nás Ruthless Rap, La Piranha, taky Giant Produce a jejich společná věc Superbios. Takže poslechněte a pár detailů vám o ní řeknu hnedka, jak to dohraje. Tohle je Slowdown Radio, baby.

0: beat.
1: Seré, no corté el beat, vale. No corté el beat, seré.
2: Jajajajajajaj, tak přátelé, tenhle ten naprosto tradiční hiphopovej zvuk je docela mladý. Jak byste řekli, že tohleto může být nová věc? Nechám vás to tipnout během toho, co bude hrát další písnička, takže můžete klidně napsat vaše tipy. Tohle byly Sobervios od Ruthless Rap a Gland Produce, takže uvidíte, co tam z toho teďka budete schopni vymáčknout. Nemusíte to úplně googlovat, zkuste tipnout, z kterého roku byla tady tahle pecka. A než to myslíte a než nám to napíšete, tak mám pro vás jedny Manu Digital a taky Omega Nebula Royal a pecka se jmenuje Our Story, takže poslouchejte, užívejte a napište mi, z kterého roku si myslíte, že byla ta pecka, která právě teď dohrála tady na Slowdown Radio.
3: Royal is expensive on the air. This year, the Royal gone clear. You hear?

Tak tohle bylo Our Story, Manu Digital, Omega Nebula Royal, tak ty Vogo, trošku takovej přísný zvuk, ale má to groove, takže to může jet, to je naše pravidlo číslo jedna v tomhletom pořadu, který můžete chytat vždycky každý čtvrtek mezi 5. a 7. anebo pokud zrovna nestíháte, tak je pro vás připravená repríza v krásném čiperném čase, vždycky v neděli mezi 8. a 10. ráno. Tak přátelé, ať už posloucháte tam nebo tam, tak já jsem Don Hoblinion a moc vám děkuju za to, že trávíte čas společně v mojí společnosti tady s Groovelabem a s těma rytmama, který vám tady vždycky tak pěkně vybírám. A vzhledem k tomu, že moje pole působnosti se často opírá o svatby nebo o teambuildingy a podobný hraní, kdy hraju lidem, tak jsem hrozně rád, že tady do vysílání jsem schopnej pustit spousty věcí, které by na firmce vlastně úplně neuspěly, protože by se ti lidi prostě začali asi jímat, vyskakovat z oken, nebo by si vytrhávali vlasy, nebo by si řekli, Ježíš, co to pouštíš, kde je Michal David, tohle neznáme. Takže přátelé, pokud si jedete tady tyhle ty rytmy, tak vítejte, jste se mnou na stejné vlně a já jsem za to moc rád. Jak jsem se tady ptal předtím, než jsem pustil Our Story, jestli si dokážete tipnout, z jakého roku byla ta předchozí písnička, kterou jste tady měli možnost slyšet, to byl ten španělský rap, tak přátelé, správná odpověď je 2026. Je to úplně čerstvá novinka, takže jak vidíte, i v dnešní době může vycházet naprosto korektní boom bap takovej, že to prostě vypadá, jako by to bylo z roku 94, ale je to prostě aktuální, je to o 30 a víc let mladší věc a pořád to zní naprosto světově. Každopádně, pokud jsme se dostali z Manu Digital a Omega Nebula do takového dubového tónu, tak si myslím, že ještě můžeme chvilečku vytrvat a trošičku to jenom převyhybkovat do trošku rychlejšího tempa. Čeká nás Alpha Mike, Wake Up a tohle už bude trošku zavánět nějakým dramíkem, takže vítejte na téhleté vlně, tady je Don Hoblinion, Slowdown Radio, který právě teď posloucháte a posloucháte samozřejmě pořád Groovelab, baby.

0: Reklama.
1: Reklama.
2: Partnerem pořadu Beat Branch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
3: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, uši máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
3: Pšt.
4: To byla
1: reklama.
0: Jedna jediná.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
6: Dík. Ladies and gentlemen, welcome to Groove Lab with Don Hoblin.

Tak přátelé, dnešní Groove Lab pokračuje druhou hodinou. Tohle byly Late London a pecka Round It Goes. A bylo to takový hezky našláplý, což si myslím, že je v rámci Groove Labu vždycky docela taková dobrá devíza, když se nekolíbáme jenom kolem 90 BPM, ale když umíme ji trošku zrychlit, takže zůstaneme ještě takto zrychlení i nadále. Každopádně vítejte ve druhé hodině. Dneska trošku zkoušíme naťuknout takovou vaši cestovní horečku, pokud vás to různě tahá pracovně nebo i třeba dovolenkově na různý výlety, jezdíte si, tak mě trošku zajímá, kam vás to letos zaválo nebo kam vás to ještě zavane. Klidně se podělte o nějaký místa, kde vám bylo hezky, kde jste třeba slyšeli dobrou hudbu, kde bychom si to mohli takhle trošičku víc rozebrat. A já vám na to přemýšlení už teďka pouštím jednu z těch novinek, který jsem pro dnešní vysílání nachystal. Tentokrát to bude Dirty Stinka, bude to Murphy's Law UK a taky Sam Curran produkce, takže jdeme na to, přátelé, protože Groove Lab prostě nemůže stát a nemůže dlouhodobě zastavit. Jedem na to, tohle Slowdown rád.

0: se.
1: Jo, jo, jo, už mě to zase napadá. Zase mě napadá ta úvaha, že kdybych měl být nějaký nástroj v nějaký kapele, tak jsem jednoznačně basa. Protože, přátelé, basa, ať už je analogová, je krásná slepy nebo taková různě houpavá, tak musím říct, že basa mě neuvěřitelně baví. I v té syntetické podobě prostě basa, to je můj nástroj. Pokud jste taky basový, tak doufám, že jste si to pěkně okotlili, protože Daty Stinka, která nám právě teď dohrála, tahle ta pecka z roku 2026 z produkce sama Karena, tak tahle ta věc měla úplně výtečnou basu. Takže jestli jste to neslyšeli úplně s basou, tak máte ještě možnost chytnout reparát v neděli mezi 8 a 10. To znamená, tohle bude hrát někdy po 9. hodině ráno, protože ten formát jede stejný. No a v tu neděli si to potom můžete ještě zkusit nabustovat tou basou trošku víc, abyste si to vychutnali. Nicméně tohle byla naprosto libová klubovka. Hrozně se těším, až to letos v zimě začnu pumpovat do lidí tady u nás ve Špindlu, protože tady je na to to správný place to be. No ale přátelé, máme tady teďka, když jsme u těch novinek, jednu věc, kterou nesmíme opomenout, protože Orion, jestli jste to ještě nezaznamenali, tak Orion má venku svoje pátý solový album a soudě podle toho, co se ozývá za ohlasy, tak se to docela povedlo, tahle ta deska. Takže já už mám pro vás teďka takovou věc, která se jmenuje Bob Marley. Děkuju našim posluchačům za inspiraci, zdravím do Vrchlabí, zdar, zdar, zdar. No a přátelé, my teďka uslyšíme Oriona v takový reggae podobě, takže pokud si nedovedete Papa Oriho představit s dreadama na hlavě a s jointem, tak tohle by vás mohlo trošku uvést do obrazu a trošku to rozebereme, jak nám to dohraje. Takže pecka s názvem Bob Marley, Orion, bude tam taky Kardem, Eurodela, Doktor Curry, vznik, rok vzniku 2026 už je pro vaše uši právě teď a tady.

Tohle je úplná novinka z dílny Oriona, Kadema, Eurodela, taky doktora Kariho. Měli jsme jedinečnou možnost slyšet Papa Oriho v reggae poloze. Je to takový moderní Orion, ale musím říct, že v dnešní době už se Orion už daleko víc vrátil ke zvuku, který mě u něho bavil daleko dřív. Pak tam měl takový období, kdy mě to úplně tolik nesedělo, ale tak to má asi každý umělec, který prochází v té tvůrčí cestě různýma zatáčkama, prostě vždycky každý někdo vytvoří něco, co ti fanoušci třeba úplně nejsou schopní pobrat. Na druhou stranu, to musím říct, že Orion je to dobrý nový Orion a je to povedený. Takže jestli by vás to náhodou zajímalo, tak si můžete dát Orionovo album, který je teďka čerstvou novinkou roku 2026, je to starý pár dnů, je to venku na všech streamovacích platformách, najdete to na YouTube, na Spotify, na Apple Music, najdete to úplně všude, bude k tomu i vinyl, bude k tomu i nějaký CDčko a tak dále a tak dále, takže můžeme očekávat velké věci, tohle byla taková ochutnávka tady na Slowdown Rádiu. No a já teďka zůstávám ještě u takového trošku houpavého zvuku, mám pro vás přichystanou jednu skvělou věc od Dr. Dre společně se samým Snídem a tam je to dost zajímavý v tom, že Dr. Dre nemusíme úplně dlouze představovat. Na druhou stranu je to podobný jako Michael Jackson. Prostě drtivá většina lidí, těch posluchačů, bude znát takový ty zásadní věci, které jsou naprosto už nesmazatelně vrytý do všech těch dějin a bla, bla, bla, bla, bla. Ale jsou tam pořád některé pecky, které vám můžou úplně jako překvapivě znít v uších a zjistíte, že jste je dřív úplně přeskočili nebo že jste nějakým způsobem úplně minuli a objevíte je o něco později. A to je přesně v mém případě případ pecky You Better Recognize, kterou vám právě teď pouštím na Slowdown Rádiu.

Jo, krásný zvuk, tak jak jsme zvyklí dostávat od Dr. Dre. Tady tentokrát společně se samým Sneedem You Better Recognize. Oh yes, krásná atmosférická věc. A přátelé, mám tady jednu velmi důležitou zprávu pro všechny posluchače Slow Down Rádia potažmo Grůvlebu, protože pokud byste si náhodou říkali, že jsme dobrá parta a že by bylo dobrý se s tou partou nějakým způsobem trošku jako víc poznat, protože by vás třeba zajímali lidi, kteří jsou na tom hudebně vkusem podobně, tak jako vy, a baví je poslouchat stejný hudební výběr, který vám tady společně na našich vlnách Slow Down Rádia servírujeme, tak slyšte, protože po loňském velkém úspěchu Kanafestu a respektive našeho stánku, jakožto Slow Down Rádia na Kanafestu, se vracíme zpátky do akce. A Kanafest, který letos proběhne od 6. do 8. listopadu, to znamená na začátku listopadu, je to snad první víkend nebo něco takového, tak bude opět stan Slowdown Rádia na místě a můžete se těšit na všechny DJ Slowdown Rádia. Kompletní program vám pošleme už brzy, každopádně čeká na střídení živý vysílání z tohoto stánku. No a pokud byste náhodou byli milovníci Kana, nebo byste prostě celkově měli rádi hudbu, která je s Kana spojená, tak doufám, že se tam prostě vidíme. No a já už teďka pro vás tady chystám další pecku. Paní hrozně dobře zpívá, ale na začátku si ji trošičku utlumíme, aby bylo slyšet, co vám tady Don Hobillon říká. Každopádně, přátelé, toto je pecka s názvem Somebody Else's Guy. To je hlas, co? Jocelyn Brown, přátelé. A bacha, ten groove vám odfoukne čepice, takže jestli jste si dali v dnešním dni proti popálení nám asbestovou čepici, abyste zvládli ten fire z Grůvlebu, tak bacha na to, teď si ji musíte chytnout, protože za chvíli to začne houpat tak, jako na zaoceánském parníku. Tohle je Grůvle, baby. Já jsem Don Hobillon, posloucháš Slowdown Radio.

co, Slow Down People, co na to říkáte? Tohle je Funky Fresh, Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. No a moje basová duše zase plesá nadšením.

A není náhoda, že je to takový groovy poslech, protože, přátelé, posloucháte Groove Lab na Slowdown Radio, já jsem Don Hobliňon a ještě přes nějakou půl hodinku dneska zvládneme tady hejbat vašima skřehlýma tělama tak, abyste zjistili, že groove má smysl úplně vždycky v jakýmkoliv žánru. Měli jsme tady takovou upozorňovačku, takovou upomínku na to, že se blíží Canafest, ano, a přátelé, pokud byste náhodou ještě trošku potřebovali víc informací, tak samozřejmě Canafest je akce s velikánskou historií. Jo? Všechny Canafesty probíhaly vždycky na PVA Expo v Praze v Letňanech, což je dlouhodobý místo, takový domovský místo Canafestu a letos to bude úplně stejný. No a jak už jsem říkal, letošní Canafest se chystá v datumu od 6. do 8. listopadu. Takže já, když tady teďka jenom v rychlosti vlítnu do kalendáře, tak vám rovnou řeknu, že je to první celý víkend v listopadu, no a od pátku do neděle nás čeká třídenní živý vysílání z týhletý skvělý akce, která je tady pro všechny zelený hlavy a tímto zdravím ještě jednou náš pěstitelský kroužek. No a zdravím mimo jiné taky na sever Moravy do DJ Janouček, oh yeah, který nám tady poslal do studia jednu takovou horkou inspiraci, která by se nám mohla hodit, tak to jdeme prozkoumat. Čeká nás, přátelé, Režim a jejich pecka Never Gonna Stop. Tohle je Slowdown Radio pro tvý uši, baby.

0: Hobbling on love.
1: Hobbling on love.
0: Hobbling on love. Tak přátelé, já jsem tady tuhle tu nádheru musel nechat dohrát až do samotného konce, protože tohle byl naprostej masterpiece. Já děkuji ještě jednou DJovi Januškovi. Kámo, tohle bylo nádherný, díky za inspiraci. A je to jedna z, přesně z těch pecek z toho žánru, nebo z toho šuplíčku, který rozhodně potřebuju mít na vinilu. Kvůli tomuhle si budu kupovat gramofon, protože takovýhle melodie prostě chci poslouchat a chci se tady na ně tanečně vlnit se svojí paní a mít se nádherně. Takže děkuju za tuhletu skvělou vykliněnou pecku. Nemůže být lepší věc, která by se dělala do Groovelabu a zároveň na Slowdown Radio, než Never Gonna Stop od The Regime. No a přátelé, my rovnou budeme pokračovat v našem groovování, protože nás čeká ještě víc než 20 minut krásných rytmů a tentokrát posílám svoje díky samotnému velkému Jaro Kosigovi, za kterého občas zaskakuje, když ho to táhne někam do Dálav. A Jaro Kosiga teďka ve svým beat branči, no nevím, který to byl přesně den, ale to vůbec nevadí, pouštěl naprosto skvělou pecku od Groove Collective a když jsem to ráno poslouchal, stejně tak jako vy všichni ostatní, protože i já jsem posluchač Slowdown Rádia, přátelé, tak jsem okamžitě zapnul Soundhound a říkám si, tak tohle si, kámo, musím najít a pustím to našim lidem v Groovelabu, protože pokud by mezi váma byli jenom tací, kteří třeba stíhají rádio poslouchat zrovna v tomhle čase, když vám vždycky vysílám Groovelab, tak byste neměli být ochuzení pecku, kterou už Jaro pouštěl nám všem ostatním během beat branche. Takže dost keců, je tady Groove Collective a na Slowdown Radio uslyšíte pecku Lift Off, konkrétně to bude Salam Remy Remix, tady je.
2: Slowdown.

A za tuhle tu pecku děkuji Jaro Kosigovi, který ji nádherně mistrovsky vybral a zahrál ve svým Beat Brunchi. Kámo, děkuju, protože tohle je absolutní esence. Krásný groove, tohle byl Groove Collective Lift Off. No a přátelé, my se blížíme do samotné cílové rovinky, ale nebojte se, já vás nechci dneska úplně uspat, takže jestli máte před sebou ještě nějaký věc, jestli třeba musíte zajet vyzvednout auto ze servisu, tak jako já, nebo ať už musíte udělat prostě jakoukoliv jinou věc, tak ještě nechoďte spat, ještě si to tady společně pěkně užijeme. A věřím tomu, že k tomu přijdou i dneska nějaký ještě trošku rychlejší melodie, takže nemusíte mít strach. Každopádně, pokud jste to doposlouchali až sem, tak vám chci všem říct, že jsem hrozně moc rád, že už pravidelně ladíte Groove Lab a za všechny naše nový posluchače posílám do éteru jedno obří děkuju, pokud se to naladili teprve dneska úplně poprvé a zjišťujete, jaký vibe může mít Slowdown Radio, tak vítejte a věřím tomu, že budete úplně nadšení i z dalších našich pořadů, který vám tady servírujeme. Máme toho pro vás hned celou spoustu, no a co je důležitý říct, že třeba už dneska od 8 hodin od večera můžete poslouchat Like It Slow s DJem Affectem, který vás vezme do toho jižanského zvuku do Ameriky a uslyšíte spoustu krásných houpavých melodií. A tady v rámci Groove Labu, který dneska pojede až do 7 hodin do večera, tak tady zase s mojí maličkostí, jakožto s Donem Hobliňonem, probíráme veškerou hudbu, která je hodně groovy a tím pádem nás to vrhá občas do různých stylů, který tady můžou s našima malýma křehlýma skránkama trošku hýbat. No a pokud máte rádi nějaký rychlejší BPM, který se snadno může vyhoupnout klidně nad 170, tak si myslím, že vám udělám teďka radost další peckou, kterou jsem pro vás nachystal. Je to Top Cat společně s Heistem a uslyšíte Friend in Need. Konkrétně to bude právě Heist Remix a věřím tomu, že to přijde naprosto vhod. Takže posloucháte Slowdown Radio, tady je Don Hobliňon a ještě pořád na Slowdown Radio jede Groove Lab. Well, this one going out to all ganja smoker. We sport them on the habit and not beg like a loafer. No one can take a finna joker. You buy your

tak tohle byl Legalizacion od Skape, legendární pecka, přátelé, která právě teď pár minut před 7 dohrála na Slowdown rádiu. No a já jsem se tady tohletou peckou dostal trošičku k tomu, co jsem tady už dneska zmiňoval, a sice, že minulý díl celého Groovelabu měl pořadový číslo 42. My jsme v něm měli velkou takovou trávovou tématiku. No a myslím si, že tahle ta pecka, která se nám do toho dílu 42 nevlezla, tak je dobře, že zazněla aspoň teďka v díle 43, protože bez ní by to prostě v tom zeleném světě vůbec nešlo. Stejně tak, jako by to nešlo třeba bez pašerácký od Bow Wave, která se nám tam vlastně asi taky nevlezla, pokud dobře vzpomínám. No, přátelé, já si myslím, že spousty písniček nás ještě čekají, protože Groove Lab, jakožto mašinka, bude vyrážet z našeho Slowdown nádraží zase příští týden. Čeká nás další dvouhodinovka, ve čtvrtek bude to od 5 do 7, tak jako obvykle. No a můžete se těšit samozřejmě na spousty groovy muziky, kterou vám tady budu ladit a posílat pěkně do vašich duší, abyste se měli vždycky hezčejc. No a pokud jste s náma, přátelé, pokud jste s náma jako posluchači, anebo pokud jste s náma dokonce i jako posluchači, kteří nás podporují i finančně, tak vám za to posíláme jedno obří děkuju, protože bez vás by to nebylo úplně možné tady tohleto rádio ustát, a my máme to všichni moc rádi a máme vás taky rádi, jo? Takže ať už je to na Hero Hero, nebo na Patreonu, nebo na Foreign Doors, určitě děkujeme moc za jakoukoliv formu podpory, kterou nám vyjadřujete. A pokud byste se vy, milí přátelé, kteří třeba zatím nepodporujete, chtěli náhodou přidat k našim podporujícím posluchačům a chtěli byste z toho třeba i vytěžit nějaké výhody, které naši předplatitelé mají, tak určitě namrkněte na www.slowdownradio.cz, kde se můžete v sekci Jak nás podpořit dočíst o tom, kolik vás to bude stát a co z toho budete mít. V jádru jsou to vždycky přístupy k nějakému zamčenému obsahu, máte tam slevy na merch, máte tam přednostní přístup k různým věcem, které se týkají našeho vysílání a tak dále a tak dále. Jsou tam občas i soutěže, jsou tam potom speciální nabídky lístku na akce a je tam toho prostě celá řada. Takže jestli vás to zajímá, mrkněte na slowdownradio.cz. Budeme moc rádi, když se přidáte k naší platící partě. No a pokud byste náhodou chtěli zůstat u toho frýčka, tak klidně zůstaňte, vůbec nám to nevadí. Pro nás je důležitý, že jste hlavně s náma, že nás posloucháte a že nás máte rádi. Přátelé, já jsem Don Hoblinion a s dalším Groovelabem se přihlásím už zase ve čtvrtek. Pokud se vám nějaká pecka dneska líbila a třeba jste si ji nestihli najít nebo cokoliv, máte ještě šanci chytnout reprízu v neděli mezi 8 a 10 ráno, kdy budeme opakovat tady tenhle ten díl. No a já už se na vás budu těšit zase u živýho vysílání dalšího dílu, který, jak už jsem říkal, čekáme přímo ve čtvrtek od 5 do 7. Mluvili jsme o tom, že je dneska Dub Pistols v Lucerna Music Baru. To bude koncert, který bude začínat už za pár chvil, takže jestli se tam chystáte, tak vám přeju dobrý poslech a ať si to maximálně užijete. Bavili jsme se o tom, že má Orion venku nový album. Pokud jste ho ještě neslyšeli, určitě si ho poslechněte. A bavili jsme se v neposlední řadě taky o tom, že nás bude čekat Kanafest, který se odehraje v Praze na AVP Expo v Letňanech od 6. do 8. listopadu a Slowdown Radio tam bude mít svůj stan, kde budeme 3 dny živě vysílat pro vaše uši, takže jestli se chystáte na Kanafest, tak se určitě můžeme vidět. Přátelé, já už se teďka loučím poslední peckou dnešního vysílání, aspoň od toho Groovelabového. Čeká nás taková trošku přísná věc od Fat Adam a taky Glow, jmenuje se to Vibe a já doufám, že ten Vibe si vychutnáte až do poslední chvilky. Každopádně už teď se na vás moc těším zase další týden. Mějte se krásně. Čau.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
1: Dík. Právě posloucháš Slowdown Radio.
5: Slowdown Radio.
6: These are the sounds of Africa Incorporated.

0: Africa Incorporated.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
5: Cože? Servisuje?
3: Servisuje.
2: Himr.servis.cz.
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
2: Himr.servis.cz.
8: Caravaning nás prostě baví.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
1: Pšt.
5: To byla
1: reklama.
2: Reklama.
1: Jedna jediná.
9: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
9: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
2: Dík.
10: Grime Time.
11: Pořad nejen o skateboardingu.
10: Každé úterý od 18.

0: No tak, no tak já se omlouvat nebudu, protože je to další Grand Time. A jo, tady nedělá nikdo jiný než Patrik Gabriel, čau.
1: Fásku už taky nemůžu říkat, tak já nevím.
0: Přesně tak. Takže vítáme vás u dalšího Grand Timeu, úterý, krátce po 18. hodině, pořad nejen o skateboardingu. Tady nám dohrál Ransom, týpek z New Jersey, který nedávno vydal celkem zajímavou desku.
1: Znělo to dobře.
0: No a k čemu my se dneska všemu dostaneme? Tak,
1: ale máme tam nějaký skateparky, tam máme, ty otevíračky tam máme.
0: Máme nějaký video, který nás totálně nadchlo.
1: Ano, to je pravda, což jsme se před natáčením shodli, že to už teď moc nebejvá, ale tohle jako podle mě se trošičku jako vymknulo všemu.
0: Je potřeba hledat.
1: Pak tam máme nějaký spotíky, tam máme.
0: Přesně
1: že
0: tak, přesně tak.
1: Protože jak posluchači můžou vědět, tak pan Pufas byl v Americe, takže tam projdeme nějaký spoty. A
0: přesně tak. V rámci toho, že tam budeme o jednom videu, tak tam mě to vyvalo nějaký lidi, tak zavádím poprvé dneska takovou rubriku, jakože si někdy hodíme i nějaké doporučení na třeba starší videa, protože často třeba si řekneme, ty lidi to neznají, neviděli to, anebo někdy je dobrý to třeba porovnat a celkově si užít tu náladu, tak se dostaneme k jednomu videu. Zároveň si vyhodnotíme soutěž o Myšákovo masíčko, děkujeme za podporu.
1: Zdravíme Myšáčka.
0: Zdravíme Pardubice.
1: Hrdubice.
0: A dáme si dneska další soutěž o masíčko.
1: Další pack.
0: No.
1: Takže neváhejte. A soutěžní otázka bude na konci.
0: Nějak v průběhu nějak to průběhu dáme, víc. No jasně.
1: Jo, tak.
0: A zároveň, jak jsme se tady o tom minule bavili, že jo? Že víme, že to není jerky, že je to vlastně takový jako opravdu tenký sušený maso, když to řeknu takhle.
1: I čipsíčky i někdy.
0: Někdy i čipsíčky. Tak, jak jsem tady říkal, hele, já jako na to moc nejsem.
1: Ne, ty jsi to spapal.
0: A my jsme, nám tady nechal nějakou výbavu, že jo, tak musím říct, že to padlo celkem rychle.
1: Hele, u mě doma to taky docela zahořelo a já jsem teda pak, protože parta mě prosila, že si Myšák přinese, jako parta, tím myslím, Body Day parta, co teďka staví skatepark v Modřanech, o tom se ještě budeme bavit, tak jsem tam přinesl, já nevím, 3-4 sáčky, no a hele, 3 minuty a nic.
0: Přesně
1: nic.
0: Tak.
1: A všichni chválili. Já ještě jednou posluchačům chci říct, že je to výborný. Je to fakt něco jiného. Zkuste to. A vy ještě máte vlastně možnost
0: přesně
1: o to zasoutěžit dneska.
0: Kde hrajeme o vůči 600 korun, jo? Takže si myslím, že když ten jeden sáček stojí třeba 150 až 200 korun, tak si myslím, že to stojí za to, že si můžete vybrat různý jiný. Nicméně, když jsi to tady nakous, hele, pojďme k tomu. Já jsem dneska u tebe viděl na těch sítích, jak už tam testuješ skatepark novej, který jste dostavili, řekni mi něco o tom.
1: No, tak ten hillflip, pokud to někdo viděl, byl úplně naprosto strašný, ale už jsem mi nechtěl dělat další. Jo, každopádně dneska jsme skolaudovali skatepark konkrétně na Kamíku, Praha 12, Modřany. Myslím si, jak jsem ti říkal venku, myslím si, že se nám povedl. I ta průjeznost, ta flow toho skateparku a to, jak to tam vypadá, je prostě za mě, hele, zase to je jako můj názor, ono 100 skejťáků, 100 chutí, mně ten skatepark sedí, a neříkám to, protože jsem ho stavěl, ale prostě jsou tam dobrý prvky, jsou tam, co je jako docela dobrý, jsou tam, protože ty skejťáci to mají rádi, ten granit nebo vlastně jako ten mramor, tak jsou tam mramorový prvky, je tam mramorová bedna, je tam taková celá sekce, jedna udělaná z takových mramorových
0: jsou už teďka někde dlažby. Vidět fotky, aby jsme to o tom dali do popisku.
1: Ještě ne. Ale 2.10., což je v pátek, vlastně za chvilinku, se od 15 hodin ten skatepark oficiálně otvírá pro veřejnost. Samozřejmě bude tam nějaká muzika, budou tam nějaký skaters, bude tam nějaký stánek s pivem, budeme tam i my, lidi, co jsme to stavili. A bude okolo takový halo. Mám takovej dojem, že tam bude jako narváno, protože my poslední týden, co to stavíme, už tak jako dokončujem, tak tam přišlo třeba jako 30 rodin se zeptat, a kdy to bude otevřený. A je vidět, že se na to těšej, protože z okolí těch Modřan nic takhle velkýho není. A i tam chodili vlastně lokálové, říkali, že na to čekají 15 let, takže máme radost, že zrovna tam jsme postavili takovýhle skatepark.
0: Dobře, to znamená ten pátek
1: 15.00. Je ještě důležité říct, že ten skatepark, to chci zmínit, protože to si myslím, že by měl mít každý skatepark v České republice, má světla. bude napojený na veřejné osvětlení, takže...
0: Super, protože na to jsem se chtěl zeptat. Já jsem říkal, 15.00, není to takovej čas ještě takovej nějaký, ale tak jsem říkal, tak protože je světlo, blablabla, ne, bude osvětlený.
1: Bude osvětlený. Já nevím, v kolik se to, kecal bych v 7-8, něco takového.
0: A teďka jenom pro představu, protože říkáš, nikde nejsou ty fotky a tak dále. Nevadí, ale jenom jako, bavíme se jako v oplácečku, nudličce, velikosti basketbalového hřiště, nebo se bavíme o modřanské louky.
1: Je to veliký, jako je to jeden z větších skateparků v Praze, konkrétně je to 2,5 tisíce metrů čtverečních. Což je docela velký skatepark, je to kolik to je, 4-5 basketbalových hřišť třeba nebo něco takového, ale do toho jsou tam samozřejmě tyhle ty prvky, o kterých jsem mluvil, takže a je tam ještě hlavně bowl do toho zasazený, lavičky, mobiliáře, dá se tam grilovat, jsou tam dva grily veřejný, takže vlastně to je taky vlastně docela dobrý prvek, že se tam můžeš sednout, přinést si maso a když máš hlad u toho skateboardingu, tak si něco ogrilovat. Jako za mě super místo, je to trošičku za městem, nebo není to v nějaké lokaci, že by ty skejťáci rušili ty lidi, jo, nebo za městem, je to v takové prostě travnaté části.
0: Nebo spíš je to ve městě, ale nejsou okolo přímo baráky.
1: Přesně tak. Takže za mě jako super místo, super flex, super skatepark a ještě jednou bych posluchače chtěl pozvat od 15 hodin 2.10. Přijďte.
0: Což už je teda tento pátek. No. No. A my, když jsme se dneska bavili, o čem se budeme bavit, tak aby jsme řekli, že nás to bude bavit, abych tam to slovo bavit dal po čtvrté,
1: dobře,
0: tak jsem ti ukazoval, že na mě vyskočilo někde na těch sítích něco, co se jmenuje XP Arena by Maty Pekárek a já jsem ti to ukazoval a je to vlastně promovaný jako koloběžská hala.
1: A BMX hala.
0: A BMX. Ale taky jsme viděli, že tam je nějaký funbox, rail a tak, že tam nějaká část je.
1: To je právě otázka, jestli tam ty skejťáci budou moc, že jo?
0: Zatím tady ta věc, kterou najdete na xparena.cz, klidně to tady řeknu. A
1: ty,
0: na to
1: ty
0: podívat.
1: Říkal Říčany, viď?
0: Je to někde u Říčan.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak se to otevírá v listopadu, tak potom zjistíme, jestli je to přístupný, protože vlastně ty jsi tady vždycky říkal, hele, no, I have a dream, já jsem... já chci mít halu v Praze.
1: No jasně, kdo nechce, ale já jsem doufal, že tímhle to uzavřem, tuhle debatu o hale, ale já to tady musím otevřít, protože mluvím za nás za skejťáky, tak my za to bojujeme dlouho, že jo, my za to bojujeme třeba 15-20 let, aby ta hala tady byla, protože konkrétně se bavíme jenom o štvanici, která je zastřešená. Dá se tam skejtovat a vlastně o Vltavské, kde se dá skejtovat, když prší. A to se nebavím o zimě. A teďka prostě přijdou koloběžkáři a BMX rideři a udělají si u Říčan halu, která je poměrně velká, vytápěná, klimatizovaná. Je tam nějaká herna, nějaký trampolíny.
0: Je to nějaký celý house, jak jo. Kdyby si nějaký streameři.
1: Tak to víš, že tě to píchne prostě u srdíčka, jako říkáš si. No a, ale to ještě samozřejmě nevíme
0: Říznu
1: podrobnosti.
0: A píchnu.
1: Nevíme podrobnosti, ale tak doufám, že skejťáci tam budou moc taky. Kdyby ne, no tak by mě mrzelo, že takhle jako takovýhle park je jako prostě první pro koloběžkáře. No.
0: Dobře.
1: Jako jo, trošku jo.
0: Dobře. Když jsme to vykopli dneska.
1: Ale vypadalo to skvěle, jako. Dobrá práce.
0: Když jsme to tady dneska vykopli tím masíčkem, tak my jsme minulý týden rozjeli soutěž o voucher na 600 korun.
1: Ano.
0: A že jste to vy, tak jestli chcete ještě dneska se přidat do té minulý týdenní soutěže, okay. Dáme tu šanci.
1: OK.
0: Tak pokud nám na náš WhatsApp 720 600 811 pošlete zprávu ve znění Myšákovou masíčko, tak vás zařadíme tady do toho kola. Jak se má vždycky jaký to kolo?
1: Kolo štěstí, ne?
0: No a takový to, jak bylo vždycky v té reklamě, jak se to jmenovalo? Takový ten kreslený něco, nevíš?
1: Tak je, hele, jestli to bylo v 80kách, tak se to nemůžu pamatit.
0: Rozumím. Tak když nám tam napíšete zprávu na náš WhatsApp 720 611 zprávu ve znění Myšákovo masíčko, tak vás zařadíme ještě do této soutěže o voucher na 600 korun.
1: Mám ještě jednu novinku.
0: No povídej.
1: Pro pražský. A toto, že my jsme tady ještě před naší letní pauzou hodně zmiňovali vlastně takový skateový spot, dejme tomu, nenazval bych to skatepark, ale skateový spot nahoře na Vinohradech, který jsme stavili jako firma Bonide. Konkrétně se jedná o takový dva betonový diče, vypuštěný nádrže, takový jakoby...
0: Co jsou diče?
1: No, bangový nádrže, dejme tomu.
0: Jak se lidi představí nádrže na vodu?
1: Nádrže na vodu, no. Jo,
0: takový
1: asi,
0: ty...
1: Jo. No, takový
0: spouštěný
1: ty, no.
0: Beton, který jde mírně dolů a dole je
1: rovina.
0: Rovina.
1: No, no. Hasická nádrž.
0: Hasická nádrž, no, no, tohle jsme hledali.
1: No, jasně. A tak tyhle jsme tam udělali dva jsou konkrétně určený pro skateboarding, jeden je tam z takové té pěny, kde si můžou děti hrát a celý je to postavený jako tak, že tam jsou i raily, dá se to jezdit na skateu, nikdo vás nevyhodí, je to prostě takový skateový spot a my jsme se tady bavili o tom, že v září zhruba někdy tak se má otevírat, tak já jenom teď chci říct, že tenhle ten spot je už od včerejška otevřený veřejnosti, ještě tam probíhají nějaký práce, ale kdokoliv skejťáci z Prahy, nejenom z Prahy, si tam můžou už konečně zaskejtovat, takže tam vás zveme taky.
0: A je zdraví, to?
1: Co na to řeknete?
0: Nad náměstí mi řídil spodě brat.
1: Bratří Čapku to je.
0: No.
1: Bratří Čapku. Takže když si zadáte sad Bratří Čapku, určitě to nemůžete minout.
0: To znamená, kdo ví, kde náměstí řídil spodě brat, nad tím je zastávka Vinohradská vodárna.
1: Ano.
0: A v tom parku je teďka udělaný tady ten nový spot, který teda vypadá jako hasická nádrž.
1: Jsou tam konkrétně teda tři, že jo? V jednej z nich je basketbalový koš, v druhej se víceméně skejtuje a v třetí tam to je takový tej pěny měkej, kde si můžou vlastně děti hrát, jsou tam nějaký trampolíny a tak dál. Co je zase přidaná hodnota, že vedle restaurace, takže si můžete dát jídlo, můžete si dát limču, pivo nebo

0: tak, hele, tak já ti tady nějaký dám. Ráno jsem to zahrál, tak dneska výjimečně to dám po druhé.
1: Tak pojď.
0: No a posloucháte pořád Grime Time, díky, že ladíte Slow Down Radio a za chvilku teda nějaký další novinky.

0: Tak.
1: Ale to hladí duši. To hladí duši prostě.
0: Jeru do Damaja, DJ Premier, Me Not The Paper, remix. Hele, já se tě na něco zeptám, jo?
1: Tak povědě.
0: Máš nějaký plán?
1: Mám plán B. Podívej se, mám ho i tady. To je Bčko.
0: Vidím to.
1: Ano, ano.
0: Jsou takový Bčko,
1: víš? Jo, takový Bčko, no. Flákači bych tomu řekl. Zdravím zvuky.
0: Tak. Jaký je ten plán?
1: Hele, je to plán B.
0: Dobře.
1: Před 7 dnama, 9, něco takovýho.
0: Je to týden před nějakou, zhruba.
1: Před týdnem vlastně vyšlo Play Me video, který mě docela překvapilo. Už jenom tím, jak je natočený, protože od Plain B bych čekal, protože všichni, co známe Plain B videa, tak to má nějaký takový ksicht.
0: A jenom dodám, že vlastně Plain B je taková ta heritage značka, která je tady 30 let a vlastně už od ní možná tolik toho nečekáte. Ty lidi třeba vědějí, že Chris Jocelyn jezdí za Plain B, ale nemáte to spojený tak, jako že by to bylo, jak se říká dneska, trendy.
1: Ryan Sheckler už nejezdí za Plain B.
0: Ten už nejezdí za Plain B, no?
1: Ne, ale jo, že vlastně, já jsem ještě vlastně tímhletím chtěl říct, že to pro mě mělo jako takový ksicht, Plain B značka, jo, že to bylo prostě takový jako, nechci říct

0: jako rapovej, nebo prostě takový jako jiný, ale ono se to teďka v průběhu času hodně mění, tyhle ty věci, ale vydali vlastně video, který mě překvapilo už jenom tou tváří toho videa, a jsou to tři mladáci, konkrétně jména teďka bude říkat Pufas.
1: Jasně, je tam Christian Jordan, je tam Laser a třetího se nepamatuju. Protože pro mě to je o těchto dvou, který protože ten Laser se stal i profíkem.
0: Profíkem. On vlastně má ten part po něm, že on má ten
1: ano,
0: jakoby poslední.
1: Ano.
0: A mě to hlavně překvapilo, že nebo já jsem se na to díval takovou optikou, že se to, že i ta muzika, to, jak to je točený, ty triky, ty spoty, ten feeling z toho videa je pro mě někde okolo roku 2010, něco takového možná.
1: Ale zároveň použil bych Redmanovu hlášku na rap, je to 2000 now, jo. Že to není jako zpátky do minulosti, točíme to 4:3 na nějakou VHSku po tátovi prostě, jo, jo, aby to mělo ten feeling.
0: Jo, přesně. Je to nově natočený.
1: Je to nově natočený.
0: Ale má to ten starý jakoby feeling toho videa.
1: A zároveň vlastně minule jsme se tady bavili, že toho obsahu, ať už jakýhokoliv, je prostě tolik a v tom skateu na vás skáčou ty věci a někdy už se řeknete, už jsem over, jakoby, a zároveň buď to máte tak, že ty lidi jsou taky jako roboti, že jako už tam nic není nemožné.
0: Což je, myslím si, že jako normální, nebo jako, že už to se děje tak normálně.
1: Jo, ale v tom stylu, jako víš, že si řekneš, že tě to vlastně ani jako
0: nepřekvapí, no.
1: Že vlastně dávat rail 10, víš, jako, že je takový jako, tak dal jsem olíčko na chodník, jako, víš?
0: Jo, což jakoby tady se děje taky trošičku, že jo, že tam, ale, že se tam opakují takový ty trendové věci za mě, i triky, ale prostě je to tak nějak jako
1: no má to takový smrát, no takový něco.
0: Něco,
1: a to,
0: no.
1: To je to, co člověk hledá i v hudbě, že jako hudba může být jako vlastně dobře udělaná, ale ty víš, že to je jako řemeslo, že jako tak to udělal, protože ví, jak jsou ty trendy, přečet si návod a blablabla.
0: My jsme se bavili ještě v písničce před chvílí o tom, že vlastně já miluju Kao Crew, Nádech starý album, blablabla, teď vydali znova EPčko a vlastně to je pro mě tohle video. Jo, že to má takovej starý šmak, něco, máš rád toho Koula prostě tak, jak byl dřív, což na mě tak působí na tom novém EPčku a tak na mě působí tohle video. Ty jsi měl rád toho Reynoldce, jak jezdil, jak byl oblečený, jaký věci dělal a tak to na mě působí tohleto video, že vlastně jakoby bych byl docela rád za nás, který to máme rádi, tyhle ty věci, kdyby takhle pokračoval ten trend, než se ho zase všichni přežerem celý svět.
1: Jasně.
0: Jestli mi rozumíš.
1: Já z toho lehce vyskočím, protože předtím jsem tak říkal, že dneska teda pokračujeme s tou soutěží a kdo se chce zapojit, tak ať nám posílá na náš WhatsApp zprávu ve znění Myšákovo masíčko a to číslo je 720 600 811. Kdo si ho teďka nemůžete zapsat, stačí, když vyťukáte Slow Down Radio a tam v pravém dolním rohu na vás automaticky, na vás bude koukat ta bublina zelená WhatsAppu, kliknete a můžete nám jakoby napsat. Vrátíme se jakoby k videu. To znamená, bavíme se o značce Plan B, o který bychom možná nic jako nečekali, že to bylo taky jako, věděli jsme tak jako, nebo já to vnímám osobně, víš, jako tak.
0: Pak už to vydával vlastně jenom Chris Jocelyn, jako mně přijde, ne? Jako takový, že jsi na to čekal.
1: Ale jako, že jsi tak jako historicky věděl, jako jak ta značka vznikla a potom v těch nových dobách, jako tak, byl tam potom, když odešel ze Zero, byl tam, já nevím, Chris Cole, byl tam Mr. Bexal Tailslide, 300 metrový.
0: Padville.
1: Tory Padville, víš, a tak potom odešel, založil si Thank You, teďka je vlastně zpátky, ale zapomněl jsem. Jo, a měl jsi takovou jako značku, která je někde, jako když se řekneš Birdhouse, Plan B, Girl, Chocolate, jakože vlastně ty značky existujou, ale málo kdy tě překvapí.
0: Hele, no, ale to je právě to, co my jsme tady už jednou řešili, co nám přijde, že je tak nějak logický, že se to u těchto těch značek děje a to, že už to nahrazují ty mladáci. Víš, že to chytne nový look a může se to chytnout mezi mladýma, těma, třeba tímhletím videem, nebo tím, jak oni skejtou, jak se prezentujou a můžou to mít zase, jakoby nastartovat druhou éru vlastně té značky, že jo, protože ty lidi, kteří se dívali na Plan B v roce 2005, tak už prostě si nekoupí Plan B tričko, nebo na mě to tak působí, možná z nějaký, jedno mají doma na věšáku z nějaké nostalgie, ale myslím si, že tímhletím videem, nebo tím, že prostě vydají takovýhle dva mladáky, já nevím, kolik kolik jí může být? No prostě do,
1: málo,
0: do 20.
1: Jako ten Edition vypadá prostě fakt mladoučce, jako by jo.
0: Tak si myslím,
1: 18.
0: Můžou, no, tak si myslím, že můžou nastartovat takovou tu éru přesně okolo těch 18-20 let, že třeba právě si začnou kupovat Plain B věci, že jo?
1: Třeba.
0: Že se tím začnou prezentovat. Ale chci zmínit ještě jednu věc. Ty triky.
1: No. Skvělý.
0: Ten laser, co tam dělá? Jako last trick?
1: Krása.
0: Hard flip backtail. Já to nedokážu popsat. Jako teď jako posluchačům popsat hard flip backtail, to
1: pomě- Ale k tomu to se všemu dostaneme, protože taky, jak jsme se tady bavili, že všechno tak jako dokonalý něco, ale zároveň, a k tomu se dostaneme, že vlastně důležitý je, že ty si vezmeš ten skate a jdeš jezdit a zároveň, že vlastně mluvíš řečí, který nikdo nerozumí. Vážení posluchači, on tam dal hard flip backtail ze schodů, která má zíčku a dělal to na té zíčce. Víš, jakože,
0: jo.
1: Ne, ale skvělý, jako za mě naprosto skvělý. A já, než se vrátím k tomu spotu, tak jsem si tady právě od toho kluka, který to zakončuje a který tam dělá hard backtail.
0: Hard flip backtail.
1: Hard flip backtail.
0: Já tě to naučím, neboj.
1: Ne, já jsem to chtěl jako zkrátit, že to tak jako někdo.
0: To nemůže.
1: Já vím, že ne, ale tak někdy, víš, jakože to. Tak v jednom podcastu říkal tohle. My se, můžeme se k tomu dostat, tak jsem si ho tady takhle nahrál. Takže když se ho zeptali na tohleto on a olympiáda, co na to řekl? Tady ten kluk z Plan B, který se jmenuje Laser Crawford.
2: You know how much it fucking pisses me off that like skateboarding is in the Olympics? It's like I don't care.
3: Yeah.
2: But it's like, fool, like motherfuckers were getting arrested 15-20 years ago for skating a fucking flat ledge on public property.
3: Yep.
2: And now there's like little fucking kids that are training their fucking ass off every day to beat skate a contest.
1: To znamená, kdybych to měl v rychlosti přeložit, že vlastně dneska je to olympijský sport, ale před
0: 20,
1: kdykoliv tě vlastně policajti zatknou, že jako skateuješ. A vždycky se, vždycky se z toho i ty lidi dělali srandu, že může říct, počkejte, ale já tady trénuji, já jsem olympion. Tak
0: jako asi no. Na olympiádě ho neuvidíme, že jo?
1: Asi ne, zároveň...
0: No podle toho stylu a jak jezdí, podle mě to není rider, který by teď okamžitě přesedal na skateparkový ježdění a učil se skateparkový ježdění, což už mě mimochodem přijde jako disciplína skateová v něčem, protože taky jsme to tady řešili, jezdit ve skateparku tak, abys dostal tolik a tolik bodů, aby se kvalifikoval a dostal se do finále a já nevím, co všechno, tak je taky nějaký umění, že jo, jako prostě spočítat si tu jízdu a tak dále. Já neříkám, že se mi to líbí, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, ale řekl bych, že už to je taková odnož skateboardingu. Hele, buď skateuješ ve skateparku a učíš se na olympiádu, což je právě ten trénink za mě, anebo prostě jezdíš street jako právě laser.
1: Super, takže maličko si odskočíme jak od úžasného plný videa, za nás tip týdne,
0: jo.
1: Dáme to potom do popisku, aby si to případně lidi mohli najít. Tak jo, a vím, že lidi reagovali na tohle jeho video a říkali, není to tak trošku směšné, když máš čepici Monster a jezdí všechny ty Monster skateový závody?
0: Tak jako... Ale zase to je o tom, jo?
1: Bavili jsme se tady taky o tom minule.
0: Minule, jo. Jako jasně, zase to je... Já to beru takhle, má tu volnost. Monster mu asi dává peníze a je zaplacený za to, že skateuje, tak ono nějaký ústupek asi musíš udělat, když chceš skateovat celý den a chceš chodit do práce a u toho skateovat. Nebo takhle to vnímám já. Možná fakt má rád Monster, já nevím. Jako. Ale...
1: Jednoduchý pohled, aby to bylo dobře pochopeno pro mě, je ten, že vlastně před těmi 20-30 lety těch skateových značek nebylo tolik, to znamená, když si možná jezdil za Plan B, tak se jich prodalo tolik a ta firma byla schopná, třeba vím, že někde nedávno Pirot říkal, že jezdil za nějaký treky, jako ani jsem to neznal, a dávali mu $5,000 měsíčně. Tady ta značka mu dávala $10,000 za to, že za ní jezdil, jakoby tak, jo, nebo ta distribuce. A ta doba je pryč, čili všude se říká, že jeli si dneska někde ten skater má získat ty peníze, ano. Tak je to buď Nike, Adidas, nebo
0: Red Bull, Monster,
1: cokoliv. Jo.
0: Třeba
1: takže,
0: Decathlon.
1: Třeba Decathlon, ano.
0: Ale jo,
1: a vlastně jako... on tam říká, hele, oni mi dávají takový peníze, že mi to jako změnilo život.
0: No tak nechodí do práce, nemusí dělat jako směny někde a do toho může prostě jezdit s profi týmem po světě a točit videa a dělat proma, já nevím co všechno, no asi ten ústupek je docela jednoduchý udělat od toho, když si říkáš, v životě bych se nezaprodal, jako. Já nevím.
1: No já myslím, že to je jako pochopitelný, jako, že to je pochopitelný.
0: Dneska už jo, určitě. Dneska podle mě už jo, dneska jako přesně jak jsem tady zmiňoval, to lidi, kteří jezdí za Decathlon, jako, no tak prostě, a tak zasměješ se tomu, mně to přijde vtipný, ale samozřejmě já být před rozhodnutím, přišel, kdyby za mnou přišel Decathlon, tak a dal by mě, já nevím, 100 000 korun měsíčně, tak taky nevím, co bych udělal. Jako.
1: A řek, za týden letíme do Číny, no, pak jedeš tady točit do Kostariky a pak jedeš do Brazílie.
0: To by asi nebylo o mojej osobě, jo, ale já bych je poslal výškám, ale jako lidi, kteří teďka začínají skateovat, mají talent. Třeba například zmíním, jo, Vilém Jakeš. Myslím si, že kdyby tohle se stalo Vilémovi Jakešovi, který má našláplý a má ten věk na to, tak si myslím, že jako proč ne? Přesně tak, jako obletět svět s nějakým týmem a nechodit do práce. Vůbec se nestarat o to, kolik máš peněz, ale jenom si užívat ten skateový život. Pch.
1: Tak, vrátíme se k našemu videu Plan B, kde je teda hlavně za mě Christian Jordan a Laser Crawford. A za mě ten Christian Jordan, a když se tady říkal, jak kdybys se někam vrátil, tak to v čem je to jako vrátilo? Že on má sestřih na helmu, jako když jezdil Andrew Reynolds ve videu The End z roku 98 za Birdhouse. A když dopadá, tak ty ruce ten má styl, jak Tom Penny, akorát mu dát ještě kulicha. Jakoby, jo. Že jako po dlouhý době jsem viděl takový to, víš, že jako často na něco koukáš a vždycky čekám, jestli jako u něčeho řeknu wow, víš, a vrátím si to. A tady to celé na mě mělo takové jako opravdu příjemný, fakt příjemný, hrozně moc.
0: Víš, mě ještě třeba napadá, jestli to není jiný tím, že když se podíváš na jakýkoliv třeba New Balance video, a když to taky ne, ale na nějaký novější video, který je točený přesně tak, aby dobře vypadalo, tak to jsou většinou jednotrikovky. Tam já tam nevidím...
1: Že se málo dělají ty sérky.
0: Jo, a tady je to prostě takový, že on tam jede prostě, ví, že bude na tady tom zábradlí dělat nějakou věc, ale ještě pak jede dál a třeba něco udělá. Že jako to má tenhle ten feeling, že prostě jako ta kamera běží a on prostě dělá na tom streetu prostě věci dál a že to je tak... A to má podle mě takový ten sos. Víš co, ne, že když máš trik ustřižený začátek a ustřižený konec, nevíš, co se dělo předtím, nevíš, co se dělo potom. Jako,
1: trick, Jamie Thomas, nasekáme to tam.
0: Jo, jakože to ve mně vyvolá, a ještě hlavně mně přijde, že prostě tyhle ty dva mají prostě neuvěřitelný styl už od mala a já to prostě nechápu. Jak je to možný? Že víš, že vlastně jako v 18, 20 letech mít styl jako vyježděnej skater, který skateuje 30 let, prostě nechápu, kde to berou ty kluci. A dělají takovýhle věci, které dělají.
1: Ano. A za mě, když se bavíme o tom stylu, tak to není tak, že dneska člověk na sítích může vidět 12-letý kluky, jak někde skáčou jakoby ze schodu a dělají zábradlí a ty jako víš, že vlastně on to splnil, jakože dal si knížku do poličky. No. Ale když to tady ty kluci to udělají tak, že se na to chceš dívat, jakoby. Jo? Jo, a to jo, mi jo. Přijde...
0: Hele, mě třeba, já nevím, když se o tom bavíme, jo?
1: No.
0: Je třeba přijde úplně hrozný. Jako to, když nějaký takový ty, já to nechci pojmenovat tak nějak to jako škatulkovat, ale nějaký takovýhle jako závodníci, tak to zaškatulku, prostě udělají trik nějaký, co chtěli, nebo prostě nějaký last trik a úplně jásaj, tleskaj, prostě víš, a to třeba na těch závodech nebo něco, ve mně to vyvolává takový to přesně jako, tak ses to naučil a teď jsi to udělal. A tyhle kluci v tomhle videu prostě udělal, jedu dál. Jakože dobrý, udělal jsem to. Jakože tam není taková to sportovní chování, jestli mi rozumíš.
1: Jako ten Calabanzi tenkrát.
0: To je ale jinde.
1: By the way, když jsme u něho, vím, že jeden z jeho posledních příspěvků byl, že ničemu nevěří a tak, a takže dá telefon a dá internet z domova a zprávu jeho kanálu budou dělat nějaký jiný lidi a že vůbec nechce být na internetu. Dobře.
0: Tohle skejťáka konkrétně jsem měl úplně nejradši a jako nerozumím tomu, co se stalo, to je jedno. Pojďme dál.
1: Čili my se tady celou dobu bavíme o videu Growing Paint, kde je hlavně Christian Jordan a Laser Crawford. A ty jsi tam říkal, ten Laser, poslední trik, a vlastně vybral si zase, čili když to vezmeme pro teďka, pro posluchače, který nás poslouchají teďka a vůbec nevědějí, o čem se bavíme, tak dává to na spotu ve městě San Francisco a ten spot se jmenuje Clipper a je to jako spot, kde prostě už vzniklo mnoho věcí.
0: Vážení posluchači, DJ Pufas tam byl a to, popisoval mi ho.
1: To taky, ale to, tím, co jsem chtěl říct, že vlastně na tom kouzelný a může to být, já to mám i u vinilu nebo kdokoliv u něčeho jiného, že to cestování pro nás není tak, že vidíme, a teďka já nemám TikTok, ale hele, byl jsem tady, tak tam musíme jet. Ale že jdeš někam a jdeš se dívat na schody nebo na zítku.
0: Ale hele, to je jakoby uchylka.
1: To je skvělý.
0: Je to skvělý. Je to skvělý. Já to taky miluji, já to taky dělám. A hrozně se mi líbily ty tvoje oči, jak se ti rozzářily, když jsem zmínil tenhle ten spot. A já tam byl a já tady jsem stál.
1: Přesně tak. A když jsme u toho, tak vlastně, když jsem tam byl teďka v létě, tak už jsem se tam věnoval hlavně jiným věcem, tak vlastně Clipper jsou takový dvoje schody se zítkou. Hrozně známá věc, kde tady v Plenby tam dává ten krásný trik úplně naposled, jako poslední trik toho videa. A když jsme u toho, tak tento úplně namátkově ve Frisku jsem šel okolo jednoho spotu, který byl taky v nějakém videu, bavili jsme se o tom, Manson Silva tam něco dělal, dělal tam něco.
0: Ribeiro tam dělal, Switchback Tail, je to taková lavička vysoká vlastně, betonová.
1: Ne, bavím se o tom zábradlí z kopce, to znamená San Francisco zná z těch filmů, jak tam jezdí ta tramvaj a jede opravdu do kopce. A že to není jako kopeček, ale že někde to je fakt 45 stupňů prostě. A nejenom takhle jdu, když už jako výjdu do toho kopce a pak, že už jdeme do auta, tak jdu takhle a najednou vidím to zábradlí a vidím ten kopec dolů, těch 45 stupňů. A představa, že to není jako takový to zábradlí, že některý ty zábradlí, když to jako vidíš, než oni to jsou taky jako zábradlíčka. Ale tady bylo takový nové hovado prostě. A pod tím vlastně ty dopadáš a jdeš jako opravdu. A pod tím je, to jde jenom dolů, to je třeba 6 křižovatek jako rovně dolů. Jo. To znamená, když to vidíš v tom videu, tak si řekneš, wow, to je jako to, ale když u toho stojíš, tak jako wow. Jako.
0: Tam hlavně, jestli se nepletu, tak dělal Alex Midler flip, frontboard nebo backflip, teď nevím, něco takovýho, teď si nejsem jistý, ale on na to, už jenom na to zábradlí jede v rychlosti, úplně strašné rychlosti, takže to na mě, a i vlastně Miles Silas tam dělá switch front feeble, tak tam mně přijde, že na ten rail musíš jet rychlosti, aby se vlastně dolít až jakoby do zádu na ten rail a pak jedeš hrozný bomby dolů. No počkej, ale já se tě zeptám, tak dobře, tak ty jsi viděl ty kopce, ty říkáš, no, tady popisuješ 45, jako, no, jako jsou lidi, kteří to sjeli na switch.
1: Ano, taky no, taky.
0: To jako, dokážeš to představit? Já jsem tam nebyl.
1: Ne, nedokážu, jo. A ono ještě, jak se to jako hrbalá, to nejsou jako, že vytuněný asfaltky, víš, no, taky jsi jako kanály, něco do toho, to jako strapak, blázinec, do toho ty automatický taxíky, víš, a to.
0: Tak jako, že jedeš 40 a sekneš se o díru.
1: Třeba.
0: Může se stát. Něco
1: takovýho, jakoby.
0: No,
1: jo?
0: No, tak dobrý, no.
1: Když jsme jakoby u toho, tak vlastně my jsme říkali, za nás doporučujeme tady to video, záznam bude u nás pro naše Slowriders na Hero Hero Patreonu a
0: Forenders,
1: kde vždycky dáváme celý záznam a všechny ty videa a odkazy, o kterých se tady bavíme, takže tam bude odkaz i na tohle Plan B video, dáme tam odkaz i na arénu, doufáme, že i ten prostor tady na Jiřáku, že třeba najdeme, aby se lidi mohli podívat, jak to vypadá a tak dále.
0: Můžeme tam dát i odkaz vlastně pro lidi na ten modřanský skatepark, kdyby si chtěli navštívit. Takže
1: super.
0: Ještě jednou to zopakuju, vlastně vznikl nový skatepark na Kamíku, Praha 12, Modřany, hned za Hasičárnou a teďka v pátek je tam otevíračka od 15 hodin, muzika, skaters a tak dále.
1: 250 metrů čtverečních, pamatuju si to dobře?
0: 2500, no.
1: Dobře, tak nepamatuju. OK, já jenom jsem se chtěl ještě dostat k té věci, že jsme se tady bavili o tom Plan B videu a že to na nás nějak jako působilo. Já jsem tam opravdu viděl úplně, jak kdyby si vzal Andrew Reynoldse z videa The Brit House The End roku 1998, tak mě jako napadlo, že bychom tady někdy mohli se takhle, jak se říká, a v dnešní zpátky do minulosti se podíváme na to.
0: Ježiš.
1: Tak jenom, vybavíš se na první dobrou tady to video?
0: Ne, já jsem ho strašně dlouho neviděl.
1: Dobře.
0: Strašně dlouho.
1: Tak, i tady ten odkaz dáme potom, abyste se na to mohli podívat.
0: Dá se najít normálně na tom, na YouTube?
1: Na YouTube, ja. Ano. Protože za mě, tam jako vidím, a když jsem se tady bavil o tom, že dneska ty lidi jezdí za Monster, Nike a všechno, tak tenkrát je vidět, že ty firmy opravdu na to měly peníze. Možná byl Tony Hawk, který vlastní firmu Bit House, zrovna vykešovaný po Tony Hawk pro skater, jakože dostal ty miliony.
0: No, má to podle mě dost společný s tím.
1: Takže oni si mohli dovolit video, který stálo asi $500,000, protože to netočili na kameru, točili to jako film prostě, velký kamery. Bylo tam spousta věcí typu, že si, že vlastně když oni tam jezdí na konci Tony Hawk a Bucky Lasek, tak vlastně tam byl poprvé použitej ten loop, kdy vlastně to objedeš jako 360, ale bylo to postavený uprostřed býčí arény v Mexiku. Zároveň jsou tam takový ikonický věci pro mě, kdy Heath Kershaw a Jeremy Klein tam vlastně jako zapalujou věci a na konci je trik, kdy jako zapálej a oni běžej pomalu v Los Angeles a skočí jako do vody. A tím chci jenom jako říct, že jako to mělo péči, že je to opravdu jako, že doporučuji se na to podívat, protože
0: prostě film se skejťákem, ano.
1: Jo, je to jako víc než jen trick, jo. Ale má to nějakou, jo, že vlastně jezdí tam, já nevím, Steve Bera a je to jako o tom, jak kdyby ho někdo pronásledoval, tak on tam jako leží, hraje jako muzika, pak vlastně mu někdo skoro vystřelí mozek, jo, Andrew Reynolds tam jde jako do karavanu, ve který vyleze šimpanz a pak ten karavan vybuchne a takovýhle jako šílený scény.
0: No, povídej.
1: $500,000, no, tak no, něco jasný. Si to vzalo.
0: No, ale tak to já bych...
1: Ano?
0: A zrovna bych řekl, že teď přehodím Girl Chocolate, když si vezmeš,
1: ano.
0: Byli hodně blízko.
1: Ano.
0: Tomuhle tomu. Ale pak dál, může, jako, napadá ti něco? Mně vlastně moc ne, jakože...
1: Fully Flared,
0: no jasně,
1: Lakaj.
0: Tak to je, no jasně, to je Lakaj, jedna rodina, OK, jasně.
1: Ale velký takový, jako že
0: Pretty Sweet, že jo, tak tam byly taky prvky, které byly strašně
1: bylo
0: drahý.
1: Bylo to furt jedny a ty samý lidi, kteří to točili,
0: no a počkej, a teď jsi mi nahrál, a může něco v roce 2027 vzniknout takovýhleho? Nebo v dnešní době asi, když to řeknu. Myslíš, že třeba Red Bull by neudělal něco takového, jako že by natočil film se svým týmem, který by měl příběh a byl by zábavný pro ty lidi a něco, že třeba jako...
1: No, mám na to dva pohledy, to znamená, nebudu dělat chytrýho a třeba něco takového existuje, takže kdyby nám dal chtěl někdo vědět, tak třeba nejlépe náš WhatsApp 720-600-811, protože nevybavuju si na první dobrou jako video, který by bylo nějakým způsobem natočený, protože vím, že Ty Evans potom dělal nějaký videa a jedno se jmenovalo The Air, nebo tak nějak, ale bylo to jako možnost koupit tenkrát někde na iTunes
0: jo.
1: A on tam zase točil někde v Dubaji jezdili a helikoptéry a bláznoství.
0: Ale tohle není úplně ono.
1: Ale to bylo už jenom jako o to skateu, aby to bylo jako i takový jako příběh, něco.
0: Já bych to řekl, že vlastně, když, protože mám v živější paměti to Pretty Sweet třeba, tak tam můžu říct, že to jsou vlastně skvělý triky, těžký triky a je k tomu natočený příběh, jakoby, nebo příběh. Jsou tam scénky, prostě, je to jakoby, ale je to podložený skvělýma trikama, jako já si myslím, že právě to, co myslíš ty, já si to taky vybavuju, tak tam to je spíš o tom, že jako triky a jako...
1: Že je to točený filmově, ale už jenom ten trik.
0: Přesně jakoby. Tak, no, že to není založený na těch skaterech jako takovejch, ale spíš na tom vizuálu. A taky mě nenapadá nic vlastně takovýho.
1: Jo, zároveň, že jo, tak tenkrát tady ty věci točili Spike Jones ano, a tak, ano, jako ano. Lidi, kteří potom točili reklamy, klipy pro Beastie Boys
0: ano.
1: A tak dále. A jenom, já když jenom se vrátím teda k tomu videu The End, kdy jezdili Rick McCrane, který si pamatuju za mých let, se objevil i párkrát jako na Mystiku,
0: ano.
1: Willy Santos, Andrew Reynolds.
0: Santos tady byl taky.
1: Jeff Lenoucí tam byl, Steve Barra, Jeremy Klein, Heath Kershaw, Tony Hawk, Bucky Lasek. Tak tenkrát se řešila ta muzika do těch videí, ale ne ještě tolik, čili i třeba tohleto video má jakoby skvělý soundtrack, že něco je dělaný mixtapeově, anebo tam jsou jakoby věci, které když tady jen tak jako některý takhle jako namátkou, když si vyberu, tak to má jako atmosféru. Nebojte se, posluchači, já to posunu. Ale doufám, že jsem si našel správnou. Tak to je remix. Ale na tohle tam jezdí třeba Steve Barra. Zároveň, když jsem se tady bavil o skvělém partu, který tam má Heath Kershaw a Jeremy Klein, kdy jako zapálí zastávku, dají si před to skočku a tu zastávku z vrchu grandujou a potom tam skákají a otevírají scénu, že tím karavanem vjedou na El Toro, takže prorazí tu zeď, tak to třeba začíná takovouhle krásnou věcí. Takže je spousta skvělý muziky. Ještě jedna věc.
0: Jak Star Wars tohle.
1: Protože to ti dává to, že můžeš tam dělat takový, jakože najednou
0: no,
1: kamera, psychopatství, něco. No a... Nebo tam byla třeba i taková věc. My jsme tady vlastně zaznamenali, jak pouštili Jeru do Damage a tak dneska v tomhletom stylu se takhle lehce 90 budeme pohybovat, protože si dáme tady tu věc, která i taky zazněla ve skytom videu The Birdhouse The End. Jsou to Beastie Boys. The Move. A já vám připomínám, že máte asi zhruba 10 minutek na to, že kdo chcete ještě zapojit dneska o voucher o 600 korun na Myšáku Masíčko, tak nám napište na náš WhatsApp 720 600 811 zprávu ve znění Myšákovo masíčko.
0: A my vlastně asi vymyslíme nějakou otázečku a budeme soutěžit další týden.
1: Přesně tak. Hele, jak se říká, to si řek hezky.
0: No tak je.

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: Radio. Stále posloucháte Slow Down Radio, ať už na internetu nebo v DAB, což znamená, že pokud už máte v autě digitální panílek, tak si tam najdete jednoduše písmenko S a tam bude Slow Down Radio. Díky, že posloucháte a my víme, že posloucháte.
2: Takže poslouchejte.
1: Přesně tak. A dneska je úterý 18.19, to znamená pořád Game Time. Moje maličko DJ Pufas a...
2: Patrik Gabriel.
1: Tak a dneska jsme se už to bavili, že v Praze jsou zase dva nový legální prostory pro skejtování.
2: Ano, ano, ano.
1: Jeden Praha 2, já bych to dal skoro na trojku, prostě nad Jiřákem.
2: Přesně.
1: A jeden teda modřanský, ale nejen pro Modřany.
2: Nadal si čárnou Kamík.
1: Kamík.
2: Praha 12.
1: A jenom do třetice řekneme otevídačka tento pátek 15.00.
2: Přesně tak, řekl jsi to.
1: A jedná se o
2: to
1: osvětlený skatepark, to znamená ano, teďka, ano. Jak už i tady máme lehce šero za okny, tak tam to bude svítit.
2: I když budeme, máme hezký počasí.
1: Napadlo mě, je takový to, a nevím to, jsou tam potom nějaký pravidla, jakože helmy a tak, kvůli...
2: Ale určitě budou, a to je tak nějak obecně pro každý skatepark stejný, jako já nevím, jestli to je do 15, musí mít děti helmu, nebo s doprovodem rodičů a tak dál.
1: Bude ale tam většinou, prostě tabule, kde je to všechno
2: tam provozní napsaný. Řád, jasně.
1: Rozumím. Takže, bavili jsme se tady taky dneska teda o...
2: Skvělým
1: videu Growing Plants s Christianem, Jordanem a Laserem, teďka si nepamatuju to příjmení, Plenby Records, což je taková dlouhý roky značka. A teďka, kdybyste mě zabili, tak si nespomenu, kdo jsou ty dva lidi, který založili. Colin McKay... Kecám, podívám se, nevím. Takže o tom jsme se bavili.
2: Vědět já možná.
1: Bavili jsme se o videu DN, ze kterého i tady ten Moby, by the way. I tady ta skvělá věc je ve videu, ve skate videu z roku 98, Bid House The End, což je firma Tonyho Hawka, která stále existuje.
2: No a právě to jsem chtěl navázat, že tady v tom videu je naprosto skvělý ten soundtrack. A my jsme tady dost často zápasili s tím, že v těch videích se nám ty soundtracky jako nelíbějí, nebo že to je takový jako, no, není to na ten klik, tak jak to máme rádi, prostě není tam ta atmosféra. A tady v tom Playbim videu, já myslím, že každý, kdo to uvidí a trošičku cítí muziku, musí říct, jako, že to je skvělý, jako. Protože je to skvělý. I trikově, jak to je natočený, i muzikou, mladáci, skvělý.
1: Ty krávo, tak jsem to trefil normálně, si i něco pamatuju. Colin McKay, jasně. A... Puff Daddy. Ne, Pat Duffy.
2: On ještě předtím, než začal dělat White Party, tak založil Plan B.
1: On už měl tenkrát takový plan. Máme.
2: Jasně, no.
1: Jasně.
2: Ale tak... hezký videjku udělal.
1: No. Nicméně, my se pomaličku blížíme ke konci. Já se podívám... Jestli tady něco máme. Hele, tak jen tak pro pobavení. Jen tak pro pobavení, jo. Minule jsem tady říkal něco o skateovém videu The Band, což je kanadský podcast, kde kluci vždycky dělají, oni to mají jako na sezony, takže myslím, že dělají 10 rozhovorů. 10 rozhovorů ročně. Teďka tam by měli a teďka já si to tady musím připravit. Měli tam jednoho pána a jen tak pro lehce probavení, jak vždycky říkám, někdy ty interview, když se dělají, tak jak každá ta země, jak mluví jako jinak, což je jasný, ale jak jsou někdy otevření.
2: No.
1: Tak si tady dáme, jak jeden skater z Japonska byl tak jako lehce... Nebál se říct na sebe skoro cokoliv.
3: How do you like spicy food, man?
4: I like it.
3: Can you handle it?
4: I can't. But I like it.
3: What was the worst experience you had with some spicy food?
4: In China, we got hot pot, like spicy hot pot. That was fucked. I was trying to eat, but the first meat, dip it and eat it, already so sweaty my nose, like backed up. And second time, my shirt was already sweaty. And the next day, taking shit so much. And my butthole was so hurting, like, so spicy, my butthole.
1: My butthole so spicy.
2: Hele.
1: Dajky Hošino.
2: Zažil jsem něco podobného.
1: Ale...
2: To je jedno.
1: Já jsem si dal takový jako uslý mustek, že i pálivý je i to masíčko, že jo? Některý.
2: Jo, tak to byl
1: a hezký. To máš rád ty, že jo?
2: No já miluju pálivý, že jo? Já miluju pálivý, akorát, že se mi teď stalo, že jsem si koupil čili papričku a nechtít jsem jí celou snědl, no a pak to bylo podobný.
1: Spicy butthole. No, povídej. Ne, tak i Myšaku Masíčko dělá ty pálivý věci.
2: Je tam těch příchutí víc, doporučujem podívat se na stránky www.myšakovomasíčko.cz, Myšakovo Masíčko teda samozřejmě. A podívejte se, ale samozřejmě můžete ještě
1: dneska vyhrát, když nám napíšete na náš WhatsApp 726-811 text ve znění Myšákovo Masíčko. Máte na to zhruba minutu.
2: Jo.
1: 59.
2: 8.
1: 7.
2: Ale ještě, pokud by to nikdo nestih, tak samozřejmě budeme i dneska soutěžit o Myšákovo Masíčko, což budeme vyhlašovat další úterý, takže vypadá, že se to stane takovou jako pravidelností. Tím pádem o nic nepřicházíte, když byste to nestihli, můžete soutěžit další týden.
1: Přesně tak. A protože minule nám na to reagovali naši skvělí Slowriders, tak já už tady roztočím takovýto kolo štěstí, jak jsem se tady na to ptal. A vím, že tady jeden posluchač mi psal, počkej, kam mi to tady psal. Myslíš, kolotoč s Pavlem Poulíčkem? Čověče, rozesmál si mě moc. A já jsem myslel takovou jednu firmu, která prodávala nějaký zahradní nábytek a byl to vždycky kreslený.
2: No, Malfil to byl.
1: Asi jo, že jo.
2: No a ty jsi tam mohl vytočit slevu, že jo, z prodeje. Nebo...
1: Tak jo, tak my netočíme slevu. Slevím, my točíme tady výherce soutěže o voucher na 600 korun. Tak, hele, 3, 2, 1. A já to teda pouštím. Tak, počkej, kde jsem to zmáčkal špatně? Nikde.
2: Jedem.
1: Mám to. Shout out to Simon, a.k.a. Simon. Takže
2: výherce
1: prvního balíčku, prvního voucheru na 600 korun na misakovomasíčko.cz. My ti napíšeme do WhatsAppu a příští úterý vyhlásíme teda další vlnu. Hele, pojedeme to po vlnách.
2: Dobře, tam je jenom ještě důležitý připomenout, že ty máš voucher 600 korun, ale samozřejmě, když si vybereš za 1000 nebo za 2000, tak se ti z toho bude strhávat jenom těch 600, takže...
1: Přesně tak.
2: A nebo si vybereš za 600, užiješ si masíčko a pak si samozřejmě řekneš, že to masíčko je dobrý, že si objednám za 2000, že jo?
1: Třeba.
2: Třeba.
1: A nebo ne, necháme to na vás. Ne, je to spíš takový to jako ochut na to, protože...
2: Jo.
1: Nechceme se tady bavit, je to pořád nejen o skateboardingu, ale chceme se tady o masíčku, ale vlastně není to jerky, asi tímhle bych to uzavřel. Jo. Je to vlastně úplně něco jiného. A my vám dáváme šanci to něco jiného úplně ochutnat.
2: A jde vlastně jenom o to napsat jako dvě slova.
1: Přesně tak.
2: Za 600.
1: To znamená, Šimone, vozveme se ti, jsme ve spojení, gratulujeme. Jenom se tam poslední věc. V pátek ty budeš na té otevírce, kdyby někdo z našich posluchačů se za tebou chtěl zastavit?
2: Určitě, budu, zastavte se, budu tam zhruba od 15 hodin, co ta otevíračka začíná, nestejte se, zastavte se. Budu mít i nějaký samolepky, sloudám rádia, takže klidně můžu rozdat.
1: Hele, tak zbývá snad už jenom poslední.
2: Skejtujte.
1: Yeah. Tak jo, to byl dnešní Grand Time, my se těšíme opět příští úterý tady na značkách 18.00. Mějte se, jak to jde.
2: A? Skejtujte ještě jednou.
1: Krásně.
2: A vidíme se v pátek.
1: Modřanek.
2: Čau.

0: Reklama.
1: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe. Dík.

0: dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho života.

0: Caro Kosiga.
1: Stick with my friends.
0: Beat Brunch.
1: Beat Brunch.
2: Čusne, tady Jaro Kosiga. Každý všední dopoledne u nás na Slowdown rádiu servíruju pořad Beat Brunch. Nová muzika, nové objevy, nové obzory a sem tam nějaký ten příběh. Těším se na vás. Mezi 9 a 12 u nás na Slowdown rádiu. Tak čus, jo.

0: Rihanna Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru. A nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Právě posloucháš Slowdown Radio.
1: Slowdown Radio.
2: Zaya.

0: kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o páté, v sobotu i v neděli. S Filipem TBC.

0: Reklama.
1: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
2: Pšt. To byla
0: reklama.
3: Reklama.
4: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
4: Dík.

0: Grime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Grime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

0: Slow down radio.
1: Slow down radio.
2: No music, no life.

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co máš rád, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

0: Št, reklama.
1: Reklama.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje. Himr, pomlčka, servis.cz.
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
2: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
6: Himr, pomlčka, servis.cz.
7: Karavaning nás prostě baví.
0: Pšt.
4: To byla...
0: Reklama.
1: Reklama.
8: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
7: Dík.

0: Čau, tady Pio.
1: Poslouchaj Slow Down.
0: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
1: Poslouchej P.I.O.
0: Zdraví mezi hlavy, čau.
2: For Blue Note Records.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life. Kierga.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru a nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádio.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku, no spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda nevidět, takhle se přehlížet?
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
0: To byla
1: reklama. Jedna jediná.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
5: Dík. Slow down radio. Slow down radio.
6: Ty nás vůbec nezajímají. Nás zajímá jenom dobrá muzika.

pokud už nemůžeš dospat a nebo máš problémy s prostatou, vyřeší to kurátorská selekce Filipa TBC, protože ty už prostě nemůžeš dospat. Yeah.

0: a tak dále a tak dále.
1: Filip TBC na Slowdown Radio.
2: Těším se na tebe.
3: Pšt, reklama.
4: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
3: Pšt.
5: To byla
3: reklama.
1: Reklama.
3: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvu tě k poslechu mé show Eminem, tedy Mixtape Medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje. Himr.servis.cz.
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
2: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
6: Himr.servis.cz.
7: Karavaning nás prostě baví.
0: Pšt.
8: To byla...
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
9: Pro tebe.
8: Ne, pro tebe.
9: Pro tebe.
8: Ne, pro tebe.
0: Dík.
10: Čau, čau, zdraví vás DJ Magič. U novýho dílu pořadu Dig in Time, ve kterém se hrabeme ve vinylových deskách, stejně jako na YouTubeovém kanále Dig in Time, na kterém najdete i videa z cest, ve kterých desky lovíme. Poslední dvě cesty byly do Berlína a Krakova, takže se nějaký desky z těchto cest pustíme samozřejmě. Momentálně hraje deska od Augusta Pabla, což je jeden z králů jamajský dubový muziky. A tuhle desku jsem sehnal v berlínském obchodě Heiße Scheiben, který jsem ani neměl v plánu navštívit, objevil jsem ho úplně náhodou po cestě do Görlitzer parku, takže kdybyste tam někde taky bloudili, určitě doporučuji. Spousta skvělýho hiphopu, reggae, dubu, africký muziky, latina, funku, soul a podobných dalších pokladů, který se během následující hodinky budeme pouštět. A po Augustu Pablovi si dáme ještě jednu reggae desku od Wailing Souls. Takže dostojíme názvu rádia, který právě posloucháte, Slow Down, udělejte si pohodu, jedeme dál.

Tak právě nám dohrála skladba Kingdom Rise, Kingdom Fall od kapely Wailing Souls z Jamajky. A po reggae vstupu do dnešního dílu pořadu Digging Time už pokračujeme ve stylu Library Music. Hraje nám anglická nahrávka od Elena Tua, což je známý sample zejména ze skladby Action Satisfaction od kapely Jurassic 5. A skladba je to docela krátká, takže další povídání až v další skladbě.

Got to be free, to je písnička od kapely Young and Company, kterou jsem pořídil v Polsku, v Krakově, ve vinyl shopu Pols Butik Record Store, kam jsme jeli hlavně proto, že v tomhle obchodě zahrál naprosto geniální set jeden ze současných nejlepších vinylových DJů světa, DJ Koko aka Shimokita z Japonska. Byl to naprosto fantastický zážitek. Z Krakova samozřejmě bude pak i nějaký digovací video na YouTube kanále Dig in Time. Stejně jako z Berlína, kam jsem nejel natáčet jenom berlínský obchody s vinylama, ale taky rozhovor a naprosto geniální vinyl mix Marka Hypa, berlínský DJský legendy, který měl vystupovat i na zrušeném hip-hop campu. Historicky vystupoval skoro na každém ročníku hip-hop campu. No zkrátka doporučuji, taky mrkněte jeho mix německých jako raritních funků, soulů, groovů, breaků a všeho možného. No a teď už nechám hrát skladbu Gotta Be Free od kapely Young and Company a jako další přijde kapela Silvers se skladbou, kterou určitě budete znát jako sample J. Dilly. Posloucháte pořád Dig in Time na rádiu Slowdown.

Tak tohle byla klasická soulová kapela The Silvers. A teď si dáme skladbu z prvního alba anglického producenta Quantica. Stále posloucháte pořád Dig in Time. Tohle album jsem pořídil stejně jako spousty dalších desek na digovacím tripu v Berlíně. A musím říct, že normálně bych po něm asi nesáhnul, ale je to dvou LPčko, měli ho tam asi za 18 eur, což mi přišlo jako překvapivě nízká cena. Tehdy jsem šel zaplatit, tak i prodavač mi říká, to je zvláštní, to je nějaký levný. Tak mu říkám, jo, taky si myslím. A samozřejmě neskoušel už nějaký, že by to přede mnou zdražil, takže takovýhle nakupování vinylů je samozřejmě ideální. No a jestli taky rádi cestujete a lovíte vinily, tak ještě jednou zopakuju, mrkněte na YouTube kanál Dig in Time, kde právě tipy na vinyl shopy nebo i třeba blešáky různě po Evropě najdete. Jenom za letošek už to byla Kodaň, Barcelona, Gdaňsk, a nebo předtím ještě Lisabon, Madrid a tak dál. Mimochodem chystám i video o digování v Praze, kam bych rád procpal i nějaký tipy nejenom na vinyl shopy, ale i na další místa pro návštěvníky našeho hlavního města. Takže kdybyste mi chtěli doporučit nějaký skrytý poklady, kam rádi chodíte za muzikou a podobně, tak se mi určitě ozvěte, ideálně na Instagram. A klidně tam pište, kdybyste chtěli jakýkoliv další tipy. Rád se dozvím něco novýho, i rád nějaký znalosti předám. Sharing is caring, you know. A po Quanticovi si dáme Winter in America od Gil Scotta Herona.

Tak, stále posloucháte pořád Dig in Time na rádiu Slowdown. Jak jste určitě poznali, právě dohrála skladba od Jamesa Browna People Get Up and Drive Your Funky Soul. To, co možná ne každý poznává, je skladba, která zrovna hraje, a sice od kapely Fathers, což je jeden z objevů poslední doby. Vyšlo to na legendárním labelu Blue Note a řekl bych, že se na to docela piju ódy. Slyšel jsem i něco o srovnání s kapelou Kruangbin, což já tam až tak úplně neslyším, ale obě tyhle kapely mě baví, takže vlastně proč ne. A po nich si dáme malý polský okénko, protože jak jsem říkal, nedávno jsme byli digovat v polském Krakově, takže si pustíme některé jejich klasické krejty od poznaňské rozhlasové orkestry Jerzyho Miliana a kapely Alex Band. Všechno to jsou velký pojmy, najdete to i na jejich kompilacích, který dělá varšavský Soul Service Team, takže to určitě taky doporučuji, čekujte. No a teď už jdeme zase poslouchat.

0: Yes, yes.
1: Posloucháte pořad Dig in Time na Radio Slowdown. Po třech polských deskách teďka posloucháme jazzově taneční nahrávku od Ricka Pencera. Původní účel téhle nahrávky opravdu naznačuje i vlastně název téhle skladby Pre-Stretch Warm Up. Je to vlastně na rozehřátí pro tanečníky. Já jsem se o téhle skladby dozvěděl od kodaňský DJ Nebojeho, který jsem navštívil v Kodani ke konci června. A za pár dní jsme tam stačili pošerovat spousty znalostí, včetně tohodle. Pouštěl mi to z jedné kompilace, ale já jsem zjistil, že tahle skladba vyšla v reedici původního vydání, a to poměrně nedávno, takže jsem neváhal a nějaký ty penízky jsem trošku poutratil. No a teď se pojďme ještě dovolnit na zbytek týhle jazzový rozehřívačky. A pak se ještě na závěr pustíme dva německý klasický groovy. A něco si k tomu i řekneme.

Pomaličku se blížíme na konec pořadu Dig in Time. Posloucháte Radio Slowdown. Od mikrofonu vás naposledy dneska zdraví DJ Magič. Poslechli jsme si skladbu od Veroniky Fischer, jejíž německý název se nebudu pokoušet vyslovit. A teď posloucháme skladbu od Uschi Brüning, Welch ein Zufall. To jsem snad vyslovil správně. Obě tyhle skladby můžete znát z více než 20 let starých mixtapeů Funkwerk Nugen, který nahrál Mark Hype a DJ Katmandu. Oba ty mixy slouží jako takový studnice německých b-boy věcí, breaků, prostě raritních německých funků, soulů a dalších věcí v totálně hip-hopovém stylu a duchu, což doporučuji. Stejně jako doporučuji mix Marka Hypa na kanále Dig in Time, nahranej přesně v tomhle stylu. Spousta německých posluchačů si docela nostalgicky na tohle zaspomínalo. No a jak říkám, blížíme se ke konci pořadu, takže vám děkuju, že jste doposlouchali až sem, že jste s náma digovali až do konce a budu se těšit zase příště. Čau, čau.

Yeah. Takže dobrý večer z Jindřichohradecka. Q-Positive, Weekend Aftertaste, jako každou neděli ve 8, začínáme právě teď. Je taky možný, že nás slyšíte v repríze, teda mě konkrétně slyšíte v repríze. To sice v pondělí v 10 večer, už to říkám. Ještě si tady malinko musím přidat mikrofon, abyste mě lépe slyšeli. Myslím, že teď už to bude výtečný, řekl bych. A výtečná bude jako první píseň, kterou tady pro vás dneska mám. A to sice The Beat Goes On, The All Seeing Eye. 98. rok. Krásná Timeless, že jo? No, víc si řekneme pak, tak se do toho položte.

Ano, beat goes on. A tady je to taky furt nějaký beat v tomhletom rádiu. A samozřejmě rádi se s váma, kromě tady hudby, taky nějak propojujem. A takže kdo se chce napropojit dneska se mnou, tak může do našeho komunitního chatu tradičnějiš napsat třeba, jak jste se měli o víkendu nebo tak nějak. Komunitní chat je na Messengeru normálně přes krásně webovou, teda facebookovou stránku Slowdown Radio se k nám dostanete. No a mě ještě jedna tato je taková historičtější skladba. Napadla mě, nějak mi souvisí s tou skladbou předtím. Tohle je Susan Vega, rok 92 z alba 99.9 a Blood Makes Noise.

0: Tak to je Susan Vega, Blood Makes Noise. Dneska se mi ten jazyk nějak motá, ale nemám k tomu žádný speciální důvod.
1: Slowdown radio.
0: Ale je to důkaz, že jsme Slowdown radio. Tohle algoritmus neumí, když ty to víš. No. A tohle z toho Jitwan and Folamour a jejich věc Sun After Rain. A včera toho deště jsem si užil relativně vydatně. Ale sluníčko vylezlo. Dneska už úplně docela ho bylo i docela dost.

0: a takže Son of Rain.
1: To by šlo. No a pojedem dál. Začnu nějaký novinky sázet sem. Objevil jsem pro sebe kapelu, která se jmenuje God Street Park, která vydala už 3 desky, které se jmenují Volume 1, Volume 2 a On the Inside. A bude vydávat teďka 4. desku, která vyjde 16., to znamená už v tomhle týdnu, který je před náma, a která se bude jmenovat Somewhere Between. A z ní je taky tato věc, která se jmenuje Flowers, a tohle je její živák, který vylez teďka. Tak si to dejte, je to krásný.

A tak tohle je něco fresh new. Konkrétně God Street Park. Hlas tam patří jejich hostce Pip Mie. A God Street Park na tom nadcházícím albu mají asi vícero kolaborací s dámskými zpěvačkami, minimálně dvě z toho, co zatím vylezlo ven. Tohleto, co vám teď ještě pustím od nich, tak je jejich věc Easy, kde hostuje Celeste.

Tak tohle toho jsou God Street Park, jejich věc Easy z nadcházejícího alba, který se bude jmenovat Somewhere Between a vyjde ten týden. To teda doporučuju k naposlouchání. A teď jako teda k tomu víkendu, jo. Doufám, že jste se měli dobře. Zdravím tady Kubu, který asi vyzvednul svůj nový pracovní nástroj. Zdá se, že to je jako pěkná krabička. A no, taky byly ty volby, že jo. Takže doufám, že jste byli volit. To se má. No a já jednu aktivistickou staršího data furt platnou.

0: rádio. Seš tu dobře. Well, Bill, what would
1: you say the blues is? Já a s tebou Cube Positive jako každou neděli touhle dobou, to znamená od 8 večer nebo od 10 večer v pondělí v repríze. No a já jsem teda kromě toho deště, kterým jsem cestoval tam a zase zpět a mezi tím jsem něco viděl a něco snět a tak, tak jsem taky včera si užil krásnou party u nás v baru 69 tady v Jindřichově Hradci s DJ Antonius, jak už to tak máme společně rádi. A jako nakonec to byla docela rychta, ale tuhle tu jemnou píseň jsem si nemohl odpustit. Je to flamenco cover Rosalie, její věc Berghain. Tu už asi jsem vám tady dost točil a nebylo to naposledy. Tak teďka teda flamenco verze jedem.

tak to je Rosalia. Flamenco cover její věci Berghain. A když už teda tuhletu divu veledámu tady máme, tak tohle je starší věc z roku 22. Saoko z alba Motomami, její druhý single.

0: slow down, radio.
1: Jo, a tohle byla Rosalia. A my jdem dál. Noga RS, Stuck in Heaven, Against the Machine verze.

0: Yeah, tak tohle byla Noga RS Stuck in Heaven ve verzi Against the Machine, což jsou živý nahrávky s akustickou kapelou, který mají, jako myslím, dost vždycky půvabný videa. A my jedem dál.
1: Program vlády stane na strancu formáta A4.
2: Program jeste ambiciozan, ale on je veľma reálan i zvodliv.
3: Dále věrujete, Fedra?
0: Jo, to je píseň, která na mě vykoukla tenhle týden někde, stará 2.8. Kdo jiný než Dubioza kolektiv, firma Illegal.

0: samota.
1: You are listening to Slow Down Radio.
2: No music, no life.
3: I'm Adam Dahl. Tohle to je Lara Modena, která pochází z Argentiny, z Buenos Aires. A tohle je Venu remix její skladby, která se jmenuje Cuerpo Circular, snad se to tak čte.

krásně to tutá. A navazujeme na to jedna věc, kterou jsem si včera teda taky musel pustit na Mejdanu. A tohle Kobra a její věc Excusez-moi.

Takže promiňte. Excusez-moi. Kobra. A na to nám pěkně navazuje. A slyšíte to, jo? To je úplně, ten groove je vlastně stejný. To je Esta Loca, Senior Mace. Vyšlo to před dvěma týdny na RNXY Records. Aby bylo jasno.

0: Správně. Právě posloucháš Weekend After Days na Slow Down Radio.
1: Přesně tak. A s tebou Q Pozitiv na mikrofonu a trošku to stáhnem do nějaký pohodičky. A tohle to je Amy True a její loňská věc Healthy Love.

A tak to je Healthy Love, Amy True. Tak doufám, že i všechny vaše lásky jsou zdraví. Co to jde, že jo? No a DJ Vadima tady točím poslední dobou dost. A nějak mi to nedá. Pressure Lift.

0: No krása.
1: Hey, slow down.
2: Radio.
0: No a tenhle rytmus, který vám vybral, jsem já, nikoliv algoritmus, tak ten už patří Palenke Soul Tribe, což je kapela z Los Angeles, která se velmi výrazně inspiruje kolumbijskými písněmi. A tohle je z roku 2013 jejich věc Oh Mama.

Ja. Oh mama. Tohle jsou Palenque Soul Tribe.

No a tohle je zase Michael Kiwanuka, který teďka vydává novou desku, kterou jsem ještě nestih prozkoumat. Prošel nějakýma seriózníma zdravotníma troublema. A tohle je jeho hitovka Black Man in the White

0: Je to tak a na něm nám dozněl Michael Kiwanuka, Black Man in the White World, a tady to prostě jede krásně dál, je to fajn.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou. Ano, ano, ano. A už je to tady, už to jede, už se to roztáčí. Je to fajn, je to fajn, je to fajn.

0: Ahoj, Peťe. Startku. Jsou moc dobrý.
1: Nekouři.
0: Nevěř hlavu. Můžeme si spolu aspoň zatančit.
1: Ty taky tančíš?
0: Je to tak. Jsem jeden z nejlepších tanečníků disco.
1: Tak to moc nerozbal. Ať ty nebožáky nestrapíš.
0: Jdeme na to, kotě.
2: Ale, co to nevidí, oko mé modravé. Ahoj, kočko. Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme. Jste skvělý, jste báječný, jste dokonalý. Mám vás rád.
3: Roztáčím hvězdná kola, správná věc, tanec volá. Je to fajn, fajn, fajn, je to fajn, fajnový. Každý sám, všichni spolu, jeden džus, druhý kolu. Je to fajn, fajn, fajn, je to fajn, fajnový.

Je to fajn. Já jsem si nějak nemohl odpustit tohle dneska. Ani nevím, co mě to napadlo. No, tak tohle to je prostě kultovní kouř, teď vy to znáte, že jo. No ale teď už vážně teda. Trošku house music. Mary J. Blige. Forever No More.

toto jede krásně. A když nám to takhle jede, tak nezbývá, nebo spíš se přímo hodí a děkovat všem, kdo posloucháte, podporujete a třeba i posíláte donaty pro naše Slowdown Radio, abychom tady s vámi mohli bejt. Jo! Info o tom samozřejmě na našem webu v sekci Jak nás podpořit. No a doporučujte nás svým známým, učte je ladit DAB v jejich autech, ty, kdo to mají. No a samozřejmě pokud chcete třeba někoho z vás někam na svou akcičku, tak se ozvěte a my rádi, že jo, když to znáte. Třeba takovouhle pěknou, veselou house music, jako teď rozjíždějí No Suits v jejich věci Anyways, která je letošní novinkou jejich.

0: No, so no suits anyways a my frčíme dál.
1: Hey, slow down.
2: Radio.
0: A tohle to je Paris Fried Chicken. No, co k tomu dodat? A snad jen, že čekejte, ale už se to rozjede.

Tak tohle to je undergroundová verze skladby The Sun Can Compare, konkrétně Enu Redo Edit. A původními autory jsou Larry Hart a Mr. White. A doufám, že si užíváte ten tepající houseový rytmus. A protože my si to takhle v neděli zasloužíme, aby to mělo nějaký smysl, že jo? Tahle chvíle. No a nebudem to ale nějak zbytečně komplikovat. Tohleto je The Soul Session. Horse with no name. A jak za chvíli poznáte, sice v lehce lenivějším tempu, ale taky nějaký houseový beat tam bude. No prostě nějak jsem se v těch housičkách teďka poslední dny zahrabal.

0: Hey, slow down.
1: Radio.
2: Tak, to je The Soul Session, Horse with No Name v Marlowe and Truby Refixu, věc z roku 2012. No, a malinko zrychlíme. Tohle je nám důvěrně známý DJ Ton B. Jeho věc Back to You. A takže zpátky k vám, zpátky sem, zpátky tam, nebo taky spát? Ještě ne, ještě ne.

Takže Body and Soul, Rocco Rodamal featuring Oliver Knight. Tak přesně a jdeme do finále. Je, to se mi to tam nějak zmotalo, takže znova. No, to by šlo. Jako finále je tady dneska Janus Rasmussen, Doom a v Polaroid Reworku. Já už se s váma loučím, toto bylo dnešní Weekend Aftertaste. Vstupte do nového týdne pravou nohou, ať se vám daří skvěle. Nezapomeňte jít do druhého kola volit, pokud se u vás volí v Senátu. No a my se uslyšíme zase příští týden v neděli v 8 live and direct. Takže čau.

0: Hellfest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a více info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
5: Dík. Přátelé, tady je Ondra Pivec. Srdečně vás zdravím z Brooklynu. Posloucháte Radio Slowdown.

0: Vzpomeňte na Marvel, Trappist One je sci-fi, kde světelné meče nahradilo fluidum a hrdinové mají skutečný problémy. Čtěte dřív, než to sfilmuje Netflix.
1: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
2: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.00.
0: U nás na

0: Dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect. Každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o páté, v sobotu i v neděli. S Filipem

afterparty víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?